0: Hit Radio City.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
3: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
4: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

zlepši si náladu. Hit Radio. I could stay away.

Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak se

0: www.express.cz.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava, vlny, tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Hi, this is Madonna.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Levné nákupy z Číny budou dražší. Od dnešního dne totiž končí v Evropské unii bezcelní režim pro malé internetové zásilky do hodnoty 150 eur. Za každý druh zboží v balíčku nově zaplatí zákazníci clo ve výši 3 eura. Podle odborníků to povede ke zdražení zboží z internetových tržišť. Na druhou stranu by se mohly zkrátit dodací lhůty, protože firmy zvažují přesun skladů do Evropské unie. Oceány jsou nejteplejší v historii měření. Globální teplota mořské hladiny v červnu překonala dosavadní rekordy z let 2023 a 2024. Podle vědců zatím stojí změna klimatu i klimatický jev El Niño. Teplejší oceány mohou přinášet silnější bouře, více extrémních srážek a další vlny veder. Experti navíc varují, že v příštích měsících mohou padnout další teplotní rekordy. Francouzi dál potvrzují roli favorita. Ve vyřazovací části mistrovství světa porazili Švédsko jasně 3-0 a postoupili do osmifinále. Dvěma góly se blízkl Kylian Mbappé, jednu branku přidal Bradley Barcola. Francie tak vyhrála i svůj čtvrtý zápas na turnaji. V boji o čtvrtfinále se v sobotu utká s překvapivým postupujícím z Paraguaje. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Pražský magistrát rozdělil městským částem na boj s vedrem za posledních 6 let zhruba 575 milionů korun. V posledních letech ale podpora výrazně poklesla. Mezi opatření radnic patří zejména výsadba stromů a další zeleně, vodní prvky, revitalizace vnitrobloků nebo opatření pro nakládání s dešťovou vodou. Výhledově by také měl vzniknout krizový plán Prahy pro vlny veder a vysoké teploty. Zataženo oblačno, déšť, přeháňky nebo také intenzivnější bouřky. Maximální teploty dnes určitě mírnější 22 stupňů a chladnější vítr. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: Hit Radio. Snídaně šampionů.
9: Krásné dobré ráno, milí posluchači. Je pár minutek po šesté, vaše ráno startuje s vámi výjimečně Lea a samozřejmě David Jošt na Hit Radio. Tak co? Prázdniny jsou v plném proudu, léto voní dobrodružstvím a my vám budeme posílat pořádnou dávku dobré nálady, pozitivní energie. Jinak to prostě tady ani nejde, takže ať už vyrážíte někam za zážitky, na dovču, do práce, nebo si prostě užíváte klidné ráno a taky toho deště a čerstvého vzduchu, tak jsme rádi, že začínáte den právě s námi. Tak se usmějte, volume doprava a startujeme právě teď. Hezké ráno.
0: Hit Radio City.

0: Nejen baby goodbye, já bych spíš řekla good morning, kamarádi. Máme tady totiž takové upozornění. Dneska odstartovala oficiálně druhá, říkejme tomu ta lepší polovina roku. My vlastně tady už máme 2026 a půl. Takže pokud jste si dali na letošek nějaké závazky, úkoly, takzvané to předsevzetí, tak měli byste být téměř v polovině. Náš šéf si třeba předsevzal letos přibrat 10 kilo a to, co on vlastně přibírá, tak já jsem se rozhodla zhubnout. A protože náš Míša je prostě šikovný, tak už má od nového roku plus 7, což je skvělý, Davide.
1: No prosím, už je skoro tam.
0: Takže co se povedlo zatím vám? Na co jste vy nejvíc pyšní? Napište nám to na 777-937-777. A co ty, dejme?
1: Tak naštěstí se mě zeptala už tady ve studiu před vstupem, takže jsem se mohl připravit. Moc toho zatím nebylo, ale uběhl jsem svůj první maraton. Takže taková jako věc, kterou jsem si předsevzal a splnil. A jsem rád, že se mi to povedlo. Co ty?
0: A jak dlouhý byl ten maraton?
1: No, normálně celý 42 kilometrů.
0: Hezky, dobře. Tomu říkám palec nahoru. Co se povedlo mně, tak jak jsem zmiňovala to, co náš šéf chce přibrat, nebo zhubnout, tak ne, počkej, on chtěl přibrat, ne? Ne, zhubnout.
1: Říkal jsi přibrat původně.
0: Přibrat, ano, přibrat chtěla,
1: prostě
0: ale jemu se
1: podařilo
0: opak. Prostě
1: jste si to předali, on přibral to, co ty jsi ubrala.
0: Přesně tak a podařilo se mi teda už 17 kilo, jsem strašně ráda, i když teda ty horní partie, gravitace je potvora, že jo, co
1: wow,
0: si budem.
1: Wow, hezky, ale 17 je hodně.
0: No, začala jsem víc chodit, sportovat, cvičit, takže jsem na sebe fakt jako pyšná. Akorát oblečení mi teď trošku padá, takže budu muset vyměnit celý šatník, ale to je zase taková ta pozitivní zpráva.
1: Jen tak budem. Dál, jen tak dál.
0: No a vy nám dejte vědět, co se povedlo vám a my vám k tomu budeme hrát. Trošku to ráno rozparádíme, ne? Avril Lavigne a taky Miles Smith. Tak buďte s námi a hezké a dobré ráno.

0: Hezké dobré ráno, za minutku máme 6:45, to je aktuální čas, vámi Lea, středeční snídaně šampionů. A vy mezi tím, co nám píšete, vaše úspěchy, co se vám podařilo, na co jste pyšní pro rok 2026, tak tady máme takovou jednu podstatně opravdu velmi důležitou novinku, která platí od dnešního dne. Ženy pro preventivní vyšetření rizika rakoviny prsu nepotřebují ode dneška žádné žádanky od praktického lékaře a gynekologa, což je naprosto skvělá zpráva. A konečně našemu státu došlo, že dospělá žena prostě nepotřebuje takový ten doprovodný dopis k tomu, aby se rozhodla jít na kontrolu svého vlastního těla, což si myslím, že je opravdu strašně velký úspěch, protože polovina žen na prevenci nešla jenom proto, že se jim nechce absolvovat to kolečko, sama to znám, objednat se ke gynekologovi, vyhádat si termín, hodinu tam listovat, nevím, starým časákem, a to všechno jenom pro jeden cár papíru. Teď tahle výmluva oficiálně končí, prostě hotovo, vyřízeno, holky, děláme to všichni pro sebe a za tohle jsem prostě strašně ráda. My se teď mrkneme na cesty, zahrajeme nějakou skvělou muziku a dáme si ranní update.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
6: Migové.
5: Harley.
6: Xindle X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Rádia City.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
10: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
11: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
10: Jak jsou ty trampolíny velké?
11: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
10: Trampolíny placené?
11: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
10: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
12: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
13: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Praze na Kbelské na nájezdu do Novopatské ve směru do Hloubětína blokuje provoz nehoda a na dálnici D7 na 7. kilometru směrem na Prahu se srazila dvě osobní auta. Dejte pozor.
17: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Radio City.

0: Krásné dobré ráno. Pojďme se podívat, co se vám, našim posluchačům, povedlo v roce 2026, protože oficiálně máme tu druhou polovinu 2026 a půl, tomu říkejme. Takže Davide, těch posluchačů nám napsalo opravdu hodně. Třeba tady Jirka se konečně naučil stávat na první zazvonění budíku, i když až po třetím týdnu pokusu.
1: Hezky, dobré ráno. Tak ještě před půl rokem by nás neposlouchal a teď, protože vstal rovnou, tak může napsat zprávu.
0: Naprosto skvělý. A nebo tady píše Katka z Jihočeského kraje. Dobré ráno, já jsem hrdá, že jsme s partnerem přežili desetiletou krizi způsobenou změnou partnerovy práce.
1: Hezky, tak gratulujeme.
0: Skvělý. Nebo Lukáš schodil pár kilo a teď se vejde do kalhot, které už dávno čekali ve skříni. Tleskáme, skvělý. Nebo tady posluchačka Péťa, já myslím, že tohle téma ti bude velmi blízké. Odhodlala se a řekla své ano, takže svatba je na světě.
1: No prosím, tak my jsme si řekli své ano už před... No vlastně loni na festivalu v Karlových Varech, takže už to bude rok, kdy jsme se na tom jakože domluvili, svatba bude za chvíli.
0: Jak je ta píseň? Už to bude rok. Ale skvělý, já ti to strašně moc přeju. Nebo dokonce si tady posluchač Petr splnil sen, koupil si něco, po čem dlouho toužil, šetřil peníze, a nebo konečně začal dělat věci, které pořád odkládal. Skvělý.
1: No prosím, tak gratulujeme všem, kteří se k něčemu odhodlali.
0: Přesně tak, takže tleskáme, gratulujeme, jste šampioni.
2: Hit Radio City.

0: Kytlaroy, Justin Bieber, Hit Radio, snídaně šampionů, s vámi Lea a David a teď už taky informace, které potřebujete vědět pro start nového dne. Ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: LeBron James bude pokračovat v NBA i ve 42 letech. Poprvé od roku 2018 už ale neoblékne dres Los Angeles Lakers. Legendární basketbalista absolvuje svou 24. sezonu v zámořské lize a znovu posune vlastní rekord. Blesk zasáhl strom u dětského tábora na Jindřichohradecku a zranil 6 lidí. Jednoho muže, který byl krátce v bezvědomí, přepravil do nemocnice vrtulník. Dalších 5 nezletilých skončilo v péči lékařů, všichni jsou podle záchranářů ve stabilizovaném stavu. Metallica opět pomohla lidem v nouzi. Před koncertem v Cardiffu věnovala místní potravinové bance 20 000 liber, což vystačí zhruba na 9 000 jídel. Finanční dar dorazil ve chvíli, kdy banka hlásila téměř prázdné sklady.
0: A tomu se říká nádherné lidské gesto.
2: Tomu se říká krásný velký hlas a taky velké srdce.
0: Tak bychom si je mohli i zahrát.
2: Pojďme na ně.
0: Posíláme Metalliku právě teď.

0: podcast Hit Radio Snídaně šampionů s vámi. Hezké dobré ráno, Lea s Davidem. A máme tady pro vás důležitou sportovní informaci, hlavně pro fanoušky fotbalu. Protože už v pondělí vypadli na mistrovství světa ve fotbale Japonci a jejich fanoušci zase dali světu takovou tu lekci, kde jejich tým vypadl z Brazílii, i když v zápase vedl a byl blízko senzaci. No a v případě takové porážky by, já nevím, co já vím, ostravský fanoušek na supeně opustil stadion cestou domů, nakopl třeba 3, 4, 5, 6 popelnic, doma by se řezal děti a týden by s ním nebyla řeč. Ale co udělali Japonci po zápase? Vzorně uklidili svůj sektor, jejich hráči precizně uklidili svou šatnu a dokonce napsali organizátorům turnaje děkovný dopis. No, co na to říkáš, Davide, jsou holt jiní.
1: Tomu se říká prohrát ve velkém stylu.
0: To je krásný. Mrknem na cesty, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
4: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
3: Super, a balakrylem natřeme futra.
4: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Větku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
12: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s
15: tisku levně.cz.
16: Náplně hned.
17: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
18: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
19: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze na Kbelské na nájezdu do Novopatské ve směru do Hloubětína blokuje provoz nehoda, zdržíte se v koloně. A na dálnici D11 na 16. kilometru ve směru na Prahu dejte pozor na odstavené auto.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: i za 100 let.
1: Kdo ví, co bude za 100 let? Já vím, co bude teď a někteří z nás možná trošku zapláčou. Je tady totiž konec levných nákupů u Temu nebo AliExpressu, protože ode dneška od 1.7.2026 si bohužel za každý balíček připlatíme clo 73 kaček. Jestli je to dobře nebo ne, to ať radši posoudí jiní, já jenom vím, že třeba spousta mých kámošek v tom našla takovou tu závislost. Ty balíčky z Číny jsou jako kinder vajíčka pro dospělé, nikdy jsme vlastně nevěděli, co tam bude a většinou to byla taková ta blbost v dárkovém balení, co se hned

0: hned rozbila. Co si o tom myslíš, Davide? Co jsi si koupil za největší šílenost třeba, když jsi si co objednal AliExpress, já nevím, cokoliv takového z toho?
1: Hele, já tohle úplně velký fanoušek nejsem, já protože taky ne, jak si to přirovnala k těm kindervajíčkům, tak taky kolikrát z toho nic nefunguje. Takže
0: tak.
1: Podle mě je to dobře.
0: Já si taky myslím, že je to dobře. Prostě máme v krvi tu potřebu mít doma každou vychytávku z reklamy na TikToku, si myslím, většina z nás. I když právě víme, že ten přístroj, jak říká David, na čištění uší třeba za 30 korun nebude vůbec fungovat, že jo? Takže přátelé, kamarádi, jakou největší šílenost jste si kdy objednali vy? Napište nám to, ať se společně pobavíme na 777-937-777 a já vám posílám čáry, máry, abrakadabra, Lady Gaga právě teď.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
4: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dnes je poslední šance podat daňové přiznání. Termín se týká lidí, kteří využili služeb daňového poradce nebo mají povinný audit. Do dnešního dne musí přiznání nejen podat, ale také zaplatit případnou daň. Kdo se opozdí o více než 5 pracovních dnů, tomu hrozí pokuta. Běžné termíny pro podání daňového přiznání skončily už na jaře. K mamografu ode dneška bez žádanky. Ženy se od dnešního dne mohou na preventivní vyšetření rakoviny prsu objednat přímo bez doporučení od praktického lékaře nebo gynekologa. Změny se týkají i receptů. Praktičtí lékaři nově mohou předepisovat o 1200 léků víc než doposud. Ministerstvo zdravotnictví věří, že novinka zkrátí čekací doby u specialistů. Lidská práva i protidrogová politika mají nově na starosti ministerstva. Obě agendy od dnešního dne přestávají spadat pod úřad vlády. Nově si je rozdělili rezorty spravedlnosti, práce, kultury a zdravotnictví. Vláda tvrdí, že změna přinese efektivnější fungování. Domácí i zahraniční odborníci ale varují, že rozdělení může oslabit koordinaci a roztříštit důležité agendy. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Praha 6 založí samostatnou Montessori školu. Fungovat bude v základní škole na Dlouhém Lánu. Montessori třídy tady existují už od roku 2003, ale pro tyto třídy je podle vedení radnice nutné ustanovit vlastní školu a vedení, a to kvůli jiným potřebám. Montessori výuka je alternativní výchovně vzdělávací program, klade důraz na samostatnost dítěte a jeho svobodný rozvoj. Většinou zataženo oblačno, k tomu ještě přehánky nebo i intenzivnější bouřky. Zůstane pod mrakem v průběhu celého dne, odpoledne ubývání oblačnosti a maxima kolem 22 stupňů. Z Prahy Lucie Daňková.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.
7: Snídaně šampionů. Krásné dobré ráno, 2 minutky po 7, středa 1.7.2026. Je tu další hodinka, my jsme pořád s vámi z éteru Hit Radia Lea s Davidem. Venku léto, prázdniny v plném proudu a ideální čas na takové ty malé i velké radosti, ne? Tak doufáme, že už máte úsměv na tváři. A pokud ne, kamarádi, dejte tomu ještě minutku, protože naše ranní nálada právě dorazila. Čeká vás skvělá muzika, příjemné ráno, taky rychlá pětka, Lupeny na Colorsy. Tak to je možná i velký důvod k tomu mít ten úsměv na tváři. Zůstaňte s námi a jedeme, nezastavujeme. Offspring právě teď.
0: Hit Radio City. My friend's got a girlfriend and he hates that.

0: 9 minutek po 7 posloucháte středeční snídaní šampionů s vámi, Lea. Pojďme se vrátit k tomu, jakou největší blbost jste si objednali z AliExpressu nebo Temu, kde vlastně od dnešního dne je poplatek za clo 73 korun za každý balíček. Těch zpráv od vás přišlo obrovské množství, díky za to. Třeba Davide, jo, tady Vítek ze Sokolova. Objednal jsem si dva notebooky, jeden za 435 korun. Omyl, přišly mi plastové obaly.
1: Tak to už se dá očekávat vzhledem k ceně teda.
0: Přesně tak, takže díky Vítku za zprávu.
1: Ale je pravda, že někdy tam jsou takové ceny, že si říkám, to snad ani není možný, a ono to opravdu možný je, že jako třeba masážní pistole za 150 korun.
0: No.
1: Dobře, no.
0: Nebo tady, ahoj, největší blbost, co jsem si koupila na Temu, byla asi připínací ofina. Přesně jak říká Lea, viděla jsem ji ve videích na YouTube, na Instagramu a vypadala hrozně dobře. No ale realita byla úplně mimo, odstávalo to do všech směrů. Jiná barva, než jsem chtěla, no prostě úplně k ničemu, a to zapínání byla taky pěkná divočina. Alespoň jsme se doma zasmáli.
1: Jsem ani nevěděl, že existuje teda připínací ofina.
0: Existuje, já přesně vím, co myslí, protože jsem nad tím přemýšlela taky, ale neobjednala jsem si to. Nebo tady, posluchač Petr, objednal jsem si z AliExpressu držák na mobil do auta. Přišel mi tak malý, že udrží maximálně žvíkač. A nebo tady Lenka, koupila jsem si chytrý robotický vysavač a nejchytřejší na něm bylo to, že se hned schoval pod gauč a už nevylezl.
1: Tyjo, elektroniku bych si teda z Číny naléznul,
0: taky ne,
1: takhle v balíčku.
0: Taky ne. Tady ještě, ježiš, těch zpráv přišlo fakt strašně moc. Objednal jsem si zázračný organizér do kuchyně. Teď organizuje hlavně sám sebe někde v šuplíku. Každopádně, přátelé, díky za vaše zprávy. My pokračujeme dál, jdeme hrát Linkiny. The Emptiness Machine. Hezké dobré ráno.

0: Co nemusíte udělat dnes, odložte na pozítří, ať máte zítra volno. Přátelé, kamarádi, přiznejme si to, chorobní odkládání úkolů prostě vládne, o tom žádná. Průměrný člověk prozevluje denně 69 minut odkládáním důležitých činností a taky takových těch jiných povinností. A celkem tak strávíme během života v průměru neuvěřitelné, teď se podržte, 3 roky. Nevím, proč bychom si ale tohle měli vyčítat na druhou stranu. Co si myslíš, Davide?
1: Hele, já jsem na tohle téma měl připravený takový for, ale nechám ho na pozítří.
0: Dobře, takže lepší v životě 3 roky prozevlovat, než prostě propracovat, ne? Mrknem na cesty, hezké ráno. Hit
2: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Jsme mladí
5: a neklidní.
4: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne?
4: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrál česnek, co má říct.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
12: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
11: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
12: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
11: Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
14: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
15: Vraťme čas alespoň na jeden den.
14: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
15: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
14: Velká 90ková show.
15: Letní atmosféra.
14: Rodinná piknik zóna.
15: A program pro děti.
14: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
15: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
14: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
16: For camping. Venku je nám krásně.
17: Tady chci bydlet.
16: Venku?
17: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
16: A kde bude ložnice?
17: Na louce pod hvězdami.
16: To je ale velká ložnice.
17: Největší na světě.
16: No jo. A co koupelna?
17: No, v potoce.
16: A sousedi?
17: Už se hlásí.
16: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
17: Jo, tady nám je krásně.
16: For camping. Venku je nám krásně.
18: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůžky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Nehoda stále komplikuje provoz v Praze na Kbelské na nájezdu do Novopatské ve směru do Hloubětína. A na Pražském okruhu ve směru na letiště před sjezdem na Řepory je pozor na odstavenou dodávku.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: Krásné dobré ráno, pomalu, ale jistě cítím v kostech, že se blíží rychlá pětka, takže můžete nám klidně začít psát, chci soutěžit na 777-937-777, ale teď si dáme ještě ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Fotbalové finále nebude jen o sportu, ale i o velké hudební show. Před rozhodujícím zápasem 19. července na stadionu MetLife vystoupí Robbie Williams. Už dříve pořadatelé potvrdili také účast Shakiry, Madony nebo skupiny BTS. Majitele psů čeká nová povinnost centrální evidence zvířat. Od dneška se psi musí postupně zapisovat do registru, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Štěňata potom musí být označena čipem a zaevidována ještě před předáním novému majiteli. Po krátkém ochlazení se do Česka mohou vrátit tropy. První červencové dny sice přinesou teploty kolem běžných hodnot, už od druhého týdne se ale má znovu oteplovat. Dlouhodobé výhledy navíc naznačují, že druhá polovina měsíce by mohla být teplejší a suší než obvykle.
0: Ježiši Maria, nestraš nás, takže přátelé, největší čas nakoupit ty klimatizace a vybavit se.
2: Je to tak, ale je to všechno otázka úhlu pohledu, jo. Když se tady koukám na předpověď a říkám si, zítra bude 27, tak si říkám, to je příjemný.
0: Ano.
2: Přitom ještě před rokem, nebo před půl rokem, před měsícem by si říkal 27, to umřeme, ale teď po těch 40 si řekneš vlastně docela příjemný ochlazení.
0: Naprosto souhlasím a dneska má být takhle, tak jak vlastně vidíme ráno, takže prosím vás, vyvětrejte si doma, protáhněte, udělejte ty průvany, ať je vám prostě dobře a připravíme se společně na ta vedra. Rychlá pětka, pište, chci soutěžit.

0: Hezké dobré ráno, je to tady. Rychlá pětka, 2 čtyřdenní vstupenky na festival Kalerosof Ostrava od Allegro čekají na někoho z vás. Rychlá pětka. Já už teď vím, že máme na telefonu posluchačku Sabču. Hezké dobré ráno, Sabi.
1: Ahoj.
0: Ahoj, odkud voláme, prozraď nám.
1: Voláme z Brna.
0: Voláme z Brna, tak to máš kousek do Ostravy.
1: Jo, to je právě dobrý.
0: S kým bys si vyrazila na festiák?
1: Já bych vzala určitě přítele.
0: Skvělý, tak prosím tě, jestli jsi připravená, nádech, výdech, tak jdeme na to.
1: Ano.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Sabčo, jaký rok bude přesně za půl roku?
1: 2027.
0: A den?
1: Jo, za půl roku to bude prvního...
0: No, pojď. Prvního první, my jsme chtěli rok, ale ano, jo. Prvního první. Pokračujeme dál.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké je hlavní město Itálie?
1: Řím.
0: Výborně, už jsi tam byla?
1: Ne, byla jsem v Benátkách.
0: Je krásný, doporučuju. Pokračujeme.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenoval mravenec, který randil s Beruškou?
1: Sarda.
0: Ano.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jdou dneska děti do školy?
1: Ne, dneska jsou prázdniny oficiálně.
0: Ano, no a poslední otázka. Co si namažu na chleba?
1: Máslo.
0: Výborně! Ty dostáváš 2 čtyřdenní vstupenky na festival Kalerosof Ostrava od Allegro, což je vlastně nejznámější nákupní platforma v Polsku. Výrobky ze všech klíčových kategorií se zaměřením na maximální pohodlí při nakupování, včetně bezplatného doručení v rámci placené služby Allegro Smart. Máš radost?
1: Mám moc, vezmu ještě i rodiče. Tam
0: no
1: mě,
0: tak
1: wow.
0: Skvělý, ježišmarja, my tak rádi děláme vždycky radost vám, našim posluchačům. Vydrž na telefonu a měj se krásně.
1: Ahoj, děkuji.
0: Ahoj, to je nadšení a radosti. A nebojte, přátelé, zítra budeme rozdávat další 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
3: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Posloucháte středeční snídaní šampionů, Hit Radio stále s vámi, taky Lea s Davidem, tak doufáme, že máte hezké ráno, dobrou náladu a třeba někdo z vás i kávu poručuje nebo nějaký dobrý čajíček. My jsme tady s vámi, jdeme si společně užít další krásnou část toho ranního středečního dne s datem 1.7. Za chviličku Zara Larsson, mrkneme taky na cesty a dokonce dorazí i Teddy Swims, který je součástí Colors of Ostrava.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu narodnidivadlo.cz. Vstupenky již v prodeji.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej.
11: www.direct-auto.cz.
12: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
13: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
14: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
16: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze na Kbelské směrem na Ďáblice za sjezdem na Mladoboleslavskou blokuje pravý pruh porouchané auto. A na dálnici D7 na 2. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané auto v koloně.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

Gone. David Guetta tedy svým Stones and I. Tahle hudební trojice se hodně povedla. 7 hodin 51 minutek a já tady pro vás mám příběh, který napsal sám život. A teď nevím, jestli ho vlastně obdivovat, anebo být v šoku, protože plzeňští strážníci zastavili seniora v Borské ulici původně kvůli nezapnutému pásu. Jenže 86-letý řidič hlídce s naprostým klidem oznámil, že řidičák nemá a nikdy v životě ho nevlastnil. Tomu říkám fakt respekt, palec nahoru. Pokud zvládneš jezdit 60 let bez papíru, ty bláho, a nezpůsobit nehodu. Přátelé, zasloužíme si ten řidičák dostat čestně a zdarma jako dárek k 90. To je fakt obdivuhodný. Teď už Dance with Somebody. Hezké ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pro majitele psů začíná nová povinnost. Ode dneška musí své psy registrovat do centrální evidence. Zvíře ale není nutné zapisovat hned, stačí to při běžné návštěvě veterináře nebo nejpozději při očkování proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek, výši si určí jednotlivé veterinární ordinace. Nově také musí být štěňata očipována a zaevidována ještě před předáním novému majiteli. Živnostníkům se snižují odvody. Od července budou OSVČ platit sociální pojistné z nižšího základu než v prvním pololetí. Ten se vrací ze 40 na loňských 35% průměrné hrubé mzdy. Změna navíc platit zpětně od začátku roku. Živnostníci tak budou moct požádat o vrácení části už zaplacených záloh. Zatýrání lidí i zvířat mohou hrozit přísnější tresty. Sněmovna podpořila novelu, která zpřísňuje postih za domácí násilí i týrání zvířat. Minimální trest vězení by se zvýšil ze současných 6 měsíců na 1 rok. Horní hranice trestů se ale měnit nebude. Pokud novela projde, platit by měla od ledna příštího roku. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Pražský magistrát rozdělil městským částem na boj s vedrem za posledních 6 let zhruba 575 milionů korun. V posledních letech ale podpora výrazně poklesla. Mezi opatření radnic patří zejména výsadba stromů a další zeleně, vodní prvky, revitalizace vnitrobloků nebo opatření pro nakládání s dešťovou vodou. Výhledově by také měl vzniknout krizový plán Prahy pro vlny veder a vysoké teploty. Zataženo oblačno, déště, přeháňky nebo také intenzivnější bouřky. Maximální teploty dnes určitě mírnější 22 stupňů a chladnější vítr. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
8: Hit Radio. Snídaně šampionů.
9: 8:02, krásné, dobré středeční ráno, je 1. července, začíná nám taková ta nová kapitola léta. Lea s Davidem jsou stále s vámi, máme před sebou poslední společnou hodinku, tak si pojďme pořádně užít s dobrou muzikou, pohodou a třeba i s takovou tou myšlenkou, že půlka roku už je za námi. Teď už se laví a kalet, hezké ráno.
0: Hit

0: Roše, Bruno Mars a Paté, hezké dobré ráno, 8 hodin, 9 minut k tomu, pojďme se společně pobavit a zavzpomínat, pokud jste taky tak trošku kdysi naletěli vašim rodičům, že třeba škvor v noci zaleze do vašeho ucha a prokousne vám ušní bubínek, že se normálně chce smát, nebo že když nás bodne sršeň, tak umřeme, případně, že do vody nesmíme všichni najednou, aby prostě někdo hlídal ten ručník, že jo?
1: Tak mě můj strýda nakecal, že nemám vyhazovat odpadky ve vlaku, protože ty se z toho koše potom dají vydat jenom tak, že otočíte ten vlak vzhůru nohama a zatřezete si. Takže od té doby já pokaždý, když dneska vyhazuju věci ve vlaku, tak si tady na tu hlášku mýho strýdy vzpomenu a vyhodím to venku. No.
0: Ježiš, to je skvělý, to slyším teď úplně poprvé. Já jsem teda věřila hodně tomu, že když spolknu žvíkačku, tak se mi slepí střeva a půjdu na operaci.
1: Jasně, nebo když rozbijete vajíčko a uděláte si ho třeba na pánvi a zbyde tam kousek té skořápky, takže vám může zaskočit a můžete taky umřít. Takže takovéhle blbosti si prostě z dětství pamatujeme, no.
0: Je pravda, že my tyhle rady si předáváme z generace na generaci, léto co léto, tak prosím vás, přátelé, naši milí kamarádi, posluchači, jakým pitomostem jste věřili vy? Napište nám to na 777 937 777. Teď jsem si ještě vlastně vzpomněla, že mi babička říkávala, Leonko, jez hodně mrkve, že budu lépe vidět. Tak pište, těšíme se na vaše zprávy.

0: Dvě minutky po čtvrt na devět, hezké dobré ráno, posloucháte středeční snídaní šampionů a my tady řešíme mýty kolem léta, které nám dostávali do hlavy rodiče a nemůžeme se jich zbavit. Těch zpráv přišlo zase obrovské množství, děkujeme hrozně moc, píše tady Péťa, že když spolknu pecku od melounu nebo třešně, vyroste mi v břiše strom a větve mi polezou z pusy. Celý léto jsem pak nespala a čekala, kdy začnu pučet.
1: Tak to je taková ta klasika.
0: Jo, jo, nebo tady Lucka, že když budu dělat ksichty a zrovna odbije půlnoc nebo zafouká vítr, tak mi ten obličej už navždy zůstane skřivený. Do 12 jsem radši ani nemrkala.
1: Tak to jsem ještě neslyšel, teda dám na to pozor.
0: Ukaž, jaký děláš v obličej, směješ se, to by ti mohlo zůstat na pořád. Nebo tady taky píše Lenka, když budeš jíst syrový těsto na buchty, dostaneš červy. Pekla jsem s babičkou a představovala si, jak mi v žaludku rotuje armáda žít. Nebo tady dokonce Juraj píše, taxikář, s tím hlídáním ručníku to dělám doteď, máme to v DNA, prostě z rodiny na koupáku vždycky někdo musí sedět na dece jako ostraha věznice a hlídat propocený triko z tržnice. Ježíš, to je tak skvělý se vrátit takhle zpátky do minulosti a kolik vlastně pravdy na tom bylo a my jsme tomu skutečně věřili. Jako neskutečný. Tady píše ještě Květinka, jo, když se napiju na třešně body, tak mi v břiše explodujou, zkazí se a já umřu v hrozných křečích. Přitom kombinace třešně a kofola je nejvíc.
1: Ale myslím si, že zrovna pít vodu po třešních se nedoporučuje, jakože opravdu se člověk udělal blbě, ne že by přímo explodoval, ale...
0: Skončí na toaletách. Každopádně, přátelé, pište klidně dál, protože těch SMSek je tady spousta a my se tady nad tím jenom krásně usmíváme. Hezké dobré ráno, mrknem na cesty.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí smícho. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smícho.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yesom!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smícho. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
9: Montujeme,
10: vyklízíme,
9: krabice vám zapůjčíme.
10: Těžký kusy, to je naše.
9: Však recenze mluví za vše.
10: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
9: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
11: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
12: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
11: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
11: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
14: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
11: To je Nahoru Resort Monínec.
14: Dětský program.
11: Letní kino.
14: Nová bobová dráha.
11: A hvězdné čtvrtky.
14: O prázdninách vystoupí
11: Petr Kolář,
14: Jakub Machulda,
11: Hypochondr
14: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
11: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
15: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze na Pankráci v Lomnického ulici u křižovatky s ulicí na Klikovce nabouralo osobní auto do domu. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Doprava tam zpomaluje, tak dejte pozor a šťastnou cestu.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Ray Dalton, takhle chutná středeční vysílání z éteru Hit Rádia, snídaně šampionů. Půl devátá je tady, tak je takový ten správný čas dát si ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Slovensko zažilo nejteplejší den ve své historii. Na jihu země v Kamenici nad Hronom naměřili meteorologové 41,3 stupně Celsia. Padl tak nový absolutní teplotní rekord od začátku měření na slovenském území. Ministr kultury Otto Klempíř dorazí na zahájení filmového festivalu v Karlových Varech. Potvrdil to organizátorům týden poté, co ho diváci vypískali na folklorním festivalu ve Strážnici. Jeho účast na jedné z největších kulturních akcí v Česku tak bude bedlivě sledována.
0: No, já teď tak přemýšlím, jestli je dobře, jestli tam vůbec pojede.
2: Pořadatelé Colors of Ostrava přiznávají, že přivážet světové hvězdy je stále složitější. Festival chce dát zdál zůstávat progresivní a objevný, zároveň ale čelí prudkému růstu nákladů. Honoráře pro umělce se podle organizátorů za posledních 6 let zhruba strojnásobily.
0: No, holdou ty ceny nahoru úplně všude.
2: No, my furt prskáme, jak ty lístky jsou dražší a dražší, ale ty organizátoři asi opravdu nemají co s tím úplně dělat, no.
0: Tak bychom si takovou malou ochutnávku z Colorsů mohli dát teď. 21 Pilots.
2: Zadarmo.
0: Tak jo, jdeme na to.

0: 8 hodin 42 minutek, seš a stej, bože, jak já miluju devadesátky. A pokud jste stejní hudební nadšenci a fanouškové, tak nezapomeňte poslouchat naše Hit Radio 90 v davu nebo přes aplikaci Radia.cz a nebo taky přes webové stránky. No a já tady pro vás mám terapii venkem Sport Camping. Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení for camping vyhlásili a ordinují terapii venkem. Vy už to někteří znáte, kdo neznáte, tak připomenu. Napište nám vzpomínky na dobu, kdy jste chodili ven. Tento týden chceme historky na téma nejlepší výlet bacha v nejhorším počasí. Hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Saleva v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz. No a na konci týdne, což znamená v pátek, vybereme ten nej. Jeho autor vyhraje, takže pište nám na web hitradio.cz, jako to udělala třeba posluchačka Péťa. Takže dnešní příběh zní: jeli jsme s přítelem z města v lehkém oblečení do mých milovaných Krušných hor. Když jsme se blížili k Červené jámě, začal se zvedat vítr a během chvilky přišla taková průtrž mračen, že tomu přítel ani nechtěl věřit. Pršelo tak, jako bychom stáli pod sprchou, foukal strašidelný vítr a přidali se ještě kroupy. Zpátky to bylo asi 5 kilometrů, schovat se nebylo kam a aby toho nebylo málo, uklouzla jsem a můj kotník se zdvojnásobil na velikánský objem a tak mě v tomto až hororovém počasí přítel poponášel až k babičině chaloupce, aby nám to uteklo a nemysleli na to, co se děje. Zpívali jsme si, tedy spíše křičeli, abychom se slyšeli. Zpívali jsme všechno, Michala Davida, Lucii, Nedvědy, dokonce i Jacksona. Když jsme dorazili, babička doslova špráskla ruce. Kotník byl naštěstí pouze podvrknutý, přítel si namohl záda. Oba jsme byli bez hlasu, ale byl to jeden z nejhezčích výletů, z nezapomenutelných zážitků v mém životě a kdykoliv procházím tato místa, vzpomenu si na to. Ono je totiž nejdůležitější, s kým na výletě jste, než to, jaké je počasí. Peťulko, krásný příběh, děkujeme. A vy, přátelé, kdo jste nám ještě neposlal svůj příběh, tak honem, honem, hitradio.cz a třeba to budeš právě ty, koho v pátek vylosujeme.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky techbonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající... U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace.

0: tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

Moji milí, já se s vámi pro dnešní den loučím. Děkuji vám za krásné ráno, středeční 1.7.2026. Užíváme si léto naplno. Doufejme, že dneska bude krásně, že se zhluboka nadechneme, provětráme ty naše domácnosti od těch veder. Tak prosím vás, pokud možno, zůstaňte dál na vlnách Hitrádia a já se na vás budu těšit zase zítra úderem 6. hodiny ranní. A mějte krásný a báječný den. Ode mě ještě Ina a Hot. No, to se hodí, že, k tomu počasí. Každopádně prostě dneska si užívejte všeho, dělejte všechno s dobrou náladou.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré ráno, dobré dopoledne, podle toho, jak jste na tom. Pražský okruh v těchto chvílích počítejte s více auty na sjezdu z D5, ale také v opačném směru, pokud jdete od Lohkova dál k letišti. Zdržení kolem 10 minut hlásí Baranďák a Dobříská směrem do centra a v opačném směru na úrovni Spořilova došlo ke dvou dopravním nehodám směrem na Záběhlice. Počítejte s 10 minutami v aktuální koloně. Bouralo se také v Bělohorské ulici, tady je silnější provoz také v Kuku. U Motola z celé oblasti nabíráte zdržení kolem 10 minut. No a připomínám opět komplikace na úrovni letiště Václava Havla kvůli pracím na silnici Aviatická v obou směrech zdržení minimálně 10 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
5: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
4: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
0: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio City.
1: 9:00, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Porucha zabezpečovacího zařízení omezuje provoz na železniční trati mezi Prahou a Benešovem. Problémy jsou po noční bouřce v úseku mezi Uhříněvsí a Strančicemi. Vlaky mohou nabírat zpoždění 45 a více minut. Některé soupravy osobní i dálkové dopravy byly v úseku poruchy zrušeny. Hasiči během noci dohasili požár skladu s oblečením v Pražské Písnici. Proč začalo hořet, dnes zjišťují vyšetřovatelé a škodu zatím nevyčíslili. Požár zasáhl večer asi polovinu haly. Nikdo se nezranil. Nutná nebyla ani evakuace. Na mamograf mají ženy od 45 let ode dneška jednodušší cestu. Není totiž potřeba žádanka od lékaře, pokud žena splňuje veškeré podmínky k vyšetření, pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
6: Standardně dále vystavuje žádanky na mamograf praktik či gynekolog. Pokud ale například žena není nikde registrována, žádanku ztratila nebo chce zareagovat na upomínku z mama centra, bude moct vše vyřídit v rámci samotného screeningu, tedy bez žádanky. Nová metodika umožňuje vyšetření bez žádanky pro mamografická centra, to ale není povinnost.
1: Cílem opatření je odstranit zbytečné administrativní bariéry a zvýšit účast na screeningu.
0: Fotbalový servis.
7: Fotbalisté spolupořádajícího Mexika v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili Ekvádor 2-0 a postoupili do osmifinále. Postup slaví i Norsko, které porazilo Pobřeží slonoviny 2-1. Dalším osmifinalistou je pak Francie, která si poradila v úvodním vyřazovacím kole se Švédskem 3-0.
1: No a zatažená oblačná obloha a déšť či bouřky přichází od západu. Nad Prahou se setmělo. Už v těchto chvílích aktuální teploty se pohybují kolem 21.

0: Vlba Urbán.
1: Tak musím říct, že během zpráv opravdu se značně setmělo, trvalo to asi 2 minutky, přátelé, a jestli jste fanoušky Harryho Pottera, tak to vypadá nad Prahou, jako když přichází Moskomoři, jo? Protože ten mrak je opravdu velmi černý a já věřím, že v té části, která je v podstatě na levo, to znamená na západ od Vltavy, tak tam už by mělo pršet.
2: No tam to vypadá, že prší. Já jsem fanoušek teda spíše Pána prstenů, takže Mordor.
1: To je stejný v podstatě.
2: Ale vypadá to skoro stejně, pravda.
1: No tak dejte vědět, jestli už u vás padají nějaké první kapky, dneska by to měl být deštivý a bouřlivý den. 777-937-777, to je číslo sem ke mně do studia. No a samozřejmě vysílejte s námi, protože vy víte o tom, co se děje v Praze a my to rádi předáme dál. Tohle jsou Script a Will.i.am, za pár minut taky Neil Diamond anebo Pink. Nabídka muziky a nabídka velkých hitů je u nás víc než pestrá. Teď jsou 4 minutky po 9. Začínáme nový měsíc, 1. červenec, středa a Hit Radio City. Yeah,

vy vysíláte se mnou, což je moc a moc dobře. 777-937-777. To je telefonní číslo sem k nám na WhatsApp anebo pomocí SMS. Dejte vědět, jak to teď vypadá u vás, protože nad zásadní většinou území hlavního města teď začalo krásně pršet. Jako takhle, nevypadá to úplně na dlouho, mám pocit, že spadne pár kapek a bude to zase pryč. Ono to velmi podobně vypadalo teda v noci. Nevím, jestli vás to probudilo v noci, ten déšť, ale u nás trval asi tak, no, řekl bych 20 vteřin, možná 30. Než jsem se stihl v podstatě jako zvednout z postele a zavřít okno, tak přestalo pršet, jo? Samozřejmě byly části Prahy, kde pršelo celkem vydatně, ale pak byly taky místa v Praze, kde jako v noci nespadla ani dešťová kapka. No, teď už to vypadá samozřejmě trošku lépe. Třeba Jana tady poslala fotku, nebo dokonce video z toho, jak vlastně jako čeká na to, až přestane pršet. Krásný průhledný okna. Řada z vás určitě teď taky čeká v autě, než jako si říkáte, tak 5 minut a přejde to, že jo? Pak tam strávíte další hodinu. Tím samozřejmě můžete i poslouchat Hit Radio City, což vlastně děláte dobře. Mimochodem, i v červenci může pokračovat teplé a suché počasí, tak nám to vlastně slibují meteorologové. V prvních dnech měsíce sice teploty se vrátí k těm běžným hodnotám, ale už od druhého týdne by se mělo zase začít oteplovat, tak s tím rozhodně počítejme. Dobrá muzika v podání Kabátů, jejich Burlaci a za pár minut třeba taky Taylor Swift anebo Jennifer Lopez.

0: Dance Again, Jennifer Lopez a taky Pitbull, jejich skvělá hudební spolupráce. Jsem vůbec zvědavý, jak to ten Pitbull bude dělat vlastně na tom velkém koncertu, který má v plánu už vlastně v polovině prázdnin tady u nás v Praze v Letňanech, protože on má vlastně hromadu písní, kam si pozval jako velké hvězdy. Mark Anthony, Jennifer Lopez, Christina Aguilera. Řekl bych, že třeba přijede někdo z nich jako tajný host? To je otázka samozřejmě, ale tím, jak jsou to jako obrovské hvězdy, nepředpokládám, že by Jennifer Lopez přijala jako jen tak, jo? Že by zaspívala jednu písničku a odjela by zase zpátky. To je trošku naivní představa. No nic, za chvíli bude 9:30, posloucháte Hit Radio City a my vám dáme za okamžik Demi Lovato a její Let It Go, Let It Go. Ano, pohádková a stále krásná.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Tvoři tva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu narodnidivadlo.cz. Vstupenky již v prodeji.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: tisku levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
14: Carglass opraví, Carglass vymění.
15: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
16: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
17: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Kauto kupujete ojetý vůz v top stavu. Kautu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
18: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
19: Hit Radio.
20: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradio City.
21: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
22: Matracezahubičku.cz.
23: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitradiem.

Friendly Fire, to jsou Linkin Park a vy posloucháte Hit Radio City. Mám pro vás další velké hity, třeba od Cyrila, Stumblin'n, a nebo taky dáme Činasky. A představte si, já jsem na to včera úplně zapomněl. Michal Malátný, frontman Činasky, totiž včera slavil svoje narozeniny. A je to vlastně jako velkolepá věc, protože Michal samozřejmě, jako je to jeden... Vůbec Činasky jsou jednou z největších stálic na české hudební scéně, jo? Když si vezmete, že se zakládali někdy vlastně na začátku 90. let, tehdy pravda ještě jako starý hadry, ale prostě jako je to skvělé, jak dlouho se dokážou udržet na vrcholu. No a když vyšla jedna z těch nejznámějších písní, její text známe všichni od začátku až úplně do konce, tak se psal rok 1997, vlastně bavím se teď o písni Stejně jako já, která byla na albu Dlouhej kouř. Když si to vezmete a spočítáte, tak je to 29 let zpátky. To znamená, že v době vydání písničky Stejně jako já bylo Michalovi 27 let. Táhlo mu na 30. No a dneska vlastně po téměř dalších 30 letech vydává další desky, vydává další písně, skládá. No a navíc jede taky jedno velké letní turné po všech možných místech po celé republice. Takže ještě zpětně, Michalovi samozřejmě všechno nejlepší. No a když jsem říkal Stejně jako já, tak musíme, jo? Před 29 lety tohle se hrálo úplně všude. Byl rok 1997. Tady jsou Činasky. Hit Radio City. Dobré dopoledne.

0: Tohle je Hit Radio City a takhle vám hrajeme i ve 9:45. Přidáme Sunrise Avenue anebo Tayo Cruise už za pár minut. No a taky mám pro vás jedno lákadlo, které najdete na svých podcastových platformách, to znamená přímo ve vašem mobilním telefonu. Tohle je Madonna. A Madoně se věnuje nový díl podcastu Vypalovačka od kolegů a kamarádů z Hit Radio 90. A jestli chcete zazpomínat na tuhle absolutní fenomenální hvězdu, ať už 80., 90. nebo začátku milénia, nebo vlastně dodnes, tak si rozhodně pusťte novou Vypalovačku na téma Madonna, najdete v podcastových platformách a nebo na našem YouTube.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové,
2: Harley,
3: Xindl X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Radia City.
3: Hlavní partner
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Radia City.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.

0: do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place www.playce.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: CZ.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova Koruna za 22,90. Penny.
3: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
4: Hit Radio City.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Za chvíli tady máme desátou, to znamená, že vám nabídneme další velké hity, jako vždycky u nás na Hit Radio City. Hunter X a nebo Krištof vás čekají za pár minut. Teď už víme, že Prahou se prohnal déšť, momentálně to vypadá, že už zase nepadá ani kapka. A co se dalšího děje v Praze, to ví Lucka.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Na některých místech se možná ten déšť odrazil i v provozu. Každopádně s deštěm počítáme ještě v průběhu dnešního dne. Teď aktuálně projíždíte pražským okruhem od Rudné kratší kolonou, pak na úrovni Jinočan a Ořechu, také na úrovni letiště se nic nezměnilo. Aviatická ulice a opravy a zdržení v obou směrech minimálně 5 až 7 minut. Komplikace v podobě nehody a kolony jsou na Barandáku a v Dobřížské ulici před vjezdem do tunelu Mráz. Respektive dál směrem do centra, ale i v opačném směru. Strahovský tunel už hlásí kolony, tunel Mrázovka kvůli dopravní nehodě před nájezdem do Dobřížské ulice. Počítejte minimálně s 10 minutami. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
4: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
3: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Při dopravních nehodách v Praze zemřeli v červnu dva lidé. V Krči na začátku měsíce zemřel cyklista po střetu s autobusem a ke konci měsíce senior, kterého v Kamíku srazilo auto. Policie eviduje v červnu 1074 kolizí. Nejčastějšími příčinami bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem a nedání přednosti. Praktici a pediatři získali volnější ruku v předepisování léků. Ode dneška můžou nově naordinovat více než 1100 léčiv, které byly vázány na ambulantní specialisty. Co přesně změna přinese, popisuje viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza.
9: Ta změna může pacientům ušetřit čas, snížit zbytečné návštěvy specializovaných ambulancí a zároveň díky tomu uvolnit kapacity specialistů pro složitější případy.
1: Česko tak udělalo významný krok ke zlepšení dostupnosti moderní léčby. Poslanci by dnes mohli hlasovat o omezení pravomocí prezidenta republiky k vedoucím stálých misí nebo o zavedení funkčního období tajemníků radnic. Sporné úpravy by se mohly dostat do širší doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, zda bude v národním týmu pokračovat. Vzal se čas na rozmyšlenou, nechce se rozhodovat v emocích, napsal to na Instagramu. Bouřky prošly Prahou a dál míří do Středočeského kraje, ale přehánky a bouřky se mohou objevit i v průběhu dalších hodin. Počítáme s nimi až do večera, k tomu teploty, ty odpolední kolem 22 stupňů a vítr od severu.
10: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City.
11: Dobré dopoledne, Praho.
0: 3 minutky po 10. hodině, hezkou středu a první červenec u nás na Hit Radio. No, Lucka mi tady posílala včera poměrně zásadní zprávu. Jestli se vám zdálo, že v noci máme víc stupňů než obvykle, což samozřejmě během těchto tropických dnů, to je jasná věc, ale pozor, počet tropických nocí v Klementínu naměřených oproti minulosti prý mnohonásobně vzrostl.
1: No tak je to, souvisí to pravděpodobně s tím, že roste i počet těch velmi tropických horkých dnů. Nejsou dva, tři, ale je jich třeba 10 v řadě. Pravděpodobně to nějak souvisí, ne? Si myslím já.
0: Jasně, dáme na to oko, jo. Hodíme na to oko, abyste věděli, proč se vám vlastně tak jako špatně chce spát. A pánové, proč se většinou zvednete z postele a říkáte si, ty, to je vedro, ty, musím do lednice. No, taky to tak mám. No nic, Kristof, Hunter X, anebo taky Axwell s Ingrosem, to je další muzika a velké hity, které tady pro vás budou dneska dopoledne. No a za chvíli si procvičíme mozek, čeká vás další díl nedílné součásti našeho dopoledne, a to je City Quiz. Tak co? Budete připraveni? Já doufám, že jo. Kuba Urban s vámi, hezké dopoledne.

Axwell s Ingrosem společně u nás na Hit Radio City. No a za pár minut třeba Sia, Cheap Thrills a nebo taky Imagine Dragons. To vám samozřejmě zahraju až za chvíli, ale teď pojďme na to, protože mám pro vás jako vždycky další hádanku, na kterou byste měli přijít. Ano, jedna píseň Marka Ztraceného, puštěná pospátku, jo? Je třeba se dneska dobře zaposlouchat. Poslouchat velmi bedlivě, jo? A potom, aby vám to šrotovalo v té hlavě, abyste na to přišli teď, aby se to všechno pospojovalo a ve chvíli, kdy budete vědět, tak píšete sem ke mně do studia na 777-937-777. Připraven je oblíbený City Quiz. Přátelé, nastražte uši.

0: Váhu. Let's go.
1: Tak teď věřím, že jste trošku zmatený a říkáte si, cože? Co to bylo? Je to písnička Marka Ztraceného, to je jasné, je puštěná pospátku, jo? A vám má dojít, jak se jmenuje. Já musím teda napovědět, je to obrovský hit ze začátku jeho kariéry. Víc už vám asi neřeknu. Jo? Ale hraje ho dodnes, Mára. Pište, anebo i tipujte 777-937-777, to je to správné číslo. Nahrajte hlasovku, napište textovku, využijte WhatsApp, cokoliv, abyste se dostali sem ke mně do vysílání, protože odměna za to, že to dáte, tak budou dvě vstupenky na Markův obří koncert, to znamená na Letenskou pláň. My vás tam dostaneme z Hit Radiem City, jo? Tak stačí jenom, když přijdete na to, jak se tahle písnička od Marka jmenuje.

A kdo ví, ten právě teď píše na 777-937-777. Můžete mít jenom tušení. Třeba to stačí. I tipujte, jo? Za chvíli jednoho z vás vezmu.

0: Dneska je rozhodně k čemu gratulovat, protože jako zvládli jste to perfektně. Já jsem si myslel, že to bude těžké, ale ne, ne, ne. Dneska jste pálili přímo do černého Nikča, Tomáš, Evík, Klára, Luca, Pavla, Michala, Hanka, Petr. Kdo to stále ještě taky zvládnul, tak to je třeba Tomáš. Ten to taky trefil. Mám tady spoustu dalších zpráv, tak jenom v rychlosti. Myslím si, že i Renča to trefila úplně bez problému. Mám tady zprávu od Kamči, mám tady zprávu od Martiny. Ti všichni vědí, co to dneska bylo za písničku Marka Ztraceného, puštěnou pospátku. Ví to i David, který je se mnou na telefonu. Davide, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, ahoj.
0: Tak Davide, co děláš takhle při prvním červenci a při středě?
1: Odpočívám v práci.
0: No, chodíš do práce si odpočinout, to je dobrý.
1: Ano.
0: Tak prosím tě, pojď nejenom mě, ale taky všem ostatním říct, cože to bylo vlastně dneska za tu písničku, kterou jsem pouštěl pospátku.
1: Dá, to písnička ztrácíš.
0: Dobře, tak si to pojďme ověřit.

0: Je to naprosto správně a tím pádem, Davide, nejenom, že jsi dneska procvičil mozkové závity, to znamená, že máš přece jenom jako lepší den před sebou, ale hlavně máš dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenskou pláň 7. srpna. Jedna z největších hudebních akcí, která tady kdy byla, na kterou se velmi těšíme, tak prosím tě, koho, Davide, vezmeš sebou?
1: Vezmu s sebou Amalku.
0: A Amalka je kdo?
1: Amalka je mojí kolegynky dcera.
0: A výtečně, takže moc zdravíme, takže ty uděláš takhle jako vlastně dobrý skutek tímhle, jo?
1: Snad jo.
0: Tak ona asi má ráda Marka Ztraceného, ne?
1: Jo, hodně.
0: No, tak to je naprosto v pořádku. Tak prosím tě, pozdravuj samozřejmě do práce, pozdravuj Amalku, užijte si to moc a moc. No a Davide, dneska zvládni středu, nevím, budeš ještě odpočívat tak jako do kolika hodin v práci?
1: Do 16.
0: Do 16, no tak hele, to je 5,5 hodinky, to se dá nějak zvládnout v naší hudební přítomnosti určitě, jo. Davide, díky moc, měj se krásně.
1: Děkuju.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Další příležitost, jak s námi hrát City Quiz a něco si vyhrát, tak tady bude zase zítra, jo? A opět vám pustím nějakou písničku Marka Ztraceného a to hezky pospátku. Když na to přijdete, jdete na koncert.
2: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: let ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kapela Like It u nás na Hit Radio City a taky Tropické noci, kterých je v Klementýnu naměřeno víc a víc a víc a víc a bude to ještě horší. Jako nechci sejčkovat, jo, to zase jako, neberme to zase až tak doslova. Nicméně zvýšením průměrné nižší teploty v pražském Klementýnu, tedy ty té průměrné nejnižší teploty, a to o 2 stupně Celsia, výrazně přibylo vlastně tropických nocí. To znamená, že se nám, přátelé, jako hůř spí. To je prostě jako jasný. V letech 61 až 1990 prý činil průměr minimálních teplot v létě někde okolo 13 stupňů Celsia. A vlastně těch nocí s teplotou nejméně 20 stupňů, tak jich bylo asi 7 za posledních 30 let. Nicméně od roku 1991 do loňského roku 2025 činí průměrná minimální teplota naměřená v Klementýnu v noci nějakých 15 stupňů. A těch tropických nocí, a teď dobře poslouchejte, za posledních jako nějakých 30 let, tak bylo 165. A to je jako fakt hodně. Nárůst teploty o 2 stupně tehdy znamenal vlastně 15krát víc horkých nocí. To jsou oficiální informace, které nám poskytlo právě Klementýnum. No, takže jestli se v noci potíte, tak si myslím, že ten důvod není, já nevím, peřina, povlečení nebo něco podobného. Prostě jako 165 tropických nocí je opravdu hodně, to znamená mnohonásobně to vzrostlo a meteorologové říkají, že to bude jenom častější a častější a častější. Možná další z těch důvodů, proč si koupit klimatizaci, jestli už jste si říkali, tyjo, to nepotřebuju, tak možná z hlediska do budoucna to bude asi jediný řešení. Mám pro vás další muziku a další velké hity. Tady je Lady Gaga, její Alejandro.
1: Alejandro.

0: Tohle je písnička, která je vlastně jako poměrně dost stará. Kato a Jon. A stala se známou a populární v letošním roce, a to jenom kvůli TikTokovému videu. Už to možná bylo koncem roku 2025, nicméně originál, prosím vás, sahá někdy do roku 2014, pokud se nepletu. A tak vlastně tahle píseň zažila takový druhý vrchol. Mám pro vás další velké hity, a to už za okamžik dáme Coldplay a jejich Clocks. A dáme taky One Republic. A možná zazpomínáte na jejich velký koncert, protože necelý rok po vyprodaném koncertu v O2 aréně v sobotu zahráli One Republic na letišti v Letňanech. A kdybyste tam byli, tak byste zažili úmorné vedro a fantastický koncert. A celé si to vlastně můžeme zopakovat klidně už za chvíli. Stop and Stare dáme na Hit Radio City.
1: Señoras y señores,
2: La Tropical Party opět roztančí smích. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Hit Radio City.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: minulou sobotu takhle hráli a zpívali v Praze v Letňanech na letišti. Tohle byly One Republic a Stop and Stare. A za chvíli 11. hodina, dáme si další velké hity. Calvina Harris s Ellie Goulding vám můžu slíbit po 11. Ale teď se zeptáme Lucky, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré dopoledne. Pokud jedete D5 od Rudné, vjedete do kolony Klasika, pokračujete na úrovni Jinočan a Ořechu, pak v koloně směrem k D1, ale plní se také opačný směr, čili Pražský okruh od Jesenice, přerušovaná kolona až po Ořech, počítejte s 10 až 15 minutami. Provoz zesílil také na Barandáku a v Dobříšské směrem do centra, tady si postojíte 15 až 20 minut a z více auty počítejte nadále na Štěrboholské směrem do centra. Na úrovni Spořilova došlo k nehodě, proto se prodloužila kolona už od Běchovic a popojíždíte také v oblasti kolem Hloubětína, tady je zdržení ale kratší. Centrum metropole, stěžení křižovatky a popojíždění 5 až 7 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Už zítra začne rekonstrukce k Belské, ale už dnes začínají platit některá dopravní omezení, která s pracemi souvisí. Změny nastanou v jízdních řádech, některé z nich zmíní mluvčí Rapidu Filip Drápal.
8: Linka 110 bude rozdělena na dvě samostatné trasy, která jedna pojede mezi Letňany a Třeboradicemi a druhá část pod číslem 206 bude jezdit jenom mezi Hloubětínem a Dolními Počernicemi. Zároveň bude rozdělena linka 201 mezi 7 a 19 hodinou ve všedních dnech.
1: Autobusy tak pojedou pod stejným číslem v úseku nádraží Holešovice Letňany a Letňany Černý most. V Praze přibylo lidí nakažených s vrabem. Za letošní první pololetí evidují hygienici zhruba 460 pacientů. Loni to bylo za celý rok 700. Rizikový je dlouhodobý kontakt s kůží nemocného nebo infikovanou textilií. Přenos tak hrozí nejčastěji v ubytovnách, sociálních zařízeních nebo hotelech s nízkým hygienickým standardem. Cestování MHD rizikové není. Už za hodinu proběhne pravidelná zkouška sirén. Rozezní se v pravé poledne. Vysílat budou zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund. Na území Prahy budeme před polednem na zkoušku upozorněni prostřednictvím elektronických, takzvaných mluvících sirén. Informace zazní v českém i anglickém jazyce. No a výjimečný rugbyový zápas mezi českou reprezentací a týmem New Zealand Ambassadors se dnes od 18. hodiny odehraje na hřišti RC Tatra Smíchov na Císařce na Praze 5. Bude to poslední utkání před současnou zastaralou tribunou, která bude pár dní po zápase zbourána. Postupně vznikne nová, včetně zázemí. Předpokládané zprovoznění je v roce 2028. Dál čekáme zataženo oblačno a déšť s různou intenzitou, znamená to tedy intenzivnější bouřky nebo také přeháňky, slabý déšť a teploty do 22 stupňů.
9: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Právě proběhla zkouška sirén. Až za hodinu.
1: Až za hodinu, no, ale no, tak připravuješ nás zodpovědně, děkujeme ti.
0: Připravte se na to, jo, přátelé, ono to je vždycky, já vím, je to vždycky ve středu jednou za měsíc, jo, ve 12 hodin, všichni to víme, přesto, když to začne ulákat, tak všichni zpozorně říkají, jo, jasně, 12, dobrý. Tak, teď jsou 2:58, takže stále ještě dopoledne, my jsme Hit Radio City a kdyby náhodou ten dnešní den, jako se zatím nedařil, byl takový zakaboněný, stejně jako to počasí, byl takový mrzutý. Mám pro vás skvělou muziku Pharrell Williams se svým jedním z nejpozitivnějších hitů vůbec, Happy. Mám to zpříjemní a za pár minut vás pozvu i do zoologické zahrady. Tam je to vždycky krásné, jo? Hit Radio City.

Hit Radio City vás určitě zve do zoologické zahrady v Praze v Troji. Tam to máme rádi, jsme hrdými partnery zoologické zahrady a máme pro vás samozřejmě pár tipů, kdy a jak tam vyrazit. A třeba co si tam užít, protože nevím, jestli jste věděli, ale když si kliknete na e-shop Zoo Praha, tak tam najdete spoustu velmi zajímavých zážitkových programů. No a jeden z nich, ten je velmi oblíbený, jmenuje se Workshop od trusu k papíru, jo? Zažijete prostě výrobu sloního papíru a to úplně všemi smysly. Protože vás tam vlastně čeká vyprávění o historii ručního papíru, taky o výrobě, tradici na Srí Lance, ale taky hlavně o slonech, jo? Je to zoologická zahrada. Sloni jsou velmi oblíbená zvířata. Takže během nějakých 2 hodin vás tam uvítají, dozvíte se zajímavé informace, ale hlavně budete vyrábět přímo sami ručně papír s možností ještě zdobení, třeba kouřením, rostlinami, linoritem a tak dále, tak dále, tak dále. Je to samozřejmě pro děti a tím, že děcka teď mají jako volno, jo, mají prázdniny a možná, že se vrátí zrovna od babičky, vy nebudete mít, tak říkajíc, kam uklidit, tak já bych je vzal do zoologické zahrady, rovnou bych jim na e-shopu koupil nějaký tenhle pěkný zážitek, mrkněte se, jsou tam ještě některé volné termíny a oni si ze zoologické zahrady nejenom, že odnesou jako pěkný zážitek a taky suvenýr, ale hlavně to potom taky budou vyprávět všem ostatním a tohle jsou věci, na které se prostě nezapomíná. Takže velmi zajímavé zážitkové programy najdete taky v zoologické zahradě. Takže v Troji to nemusí být jenom klasická návštěva a proběhnutí od lachtanů, potom nahoru ke gorilám, ale může to být i se speciálním zážitkem. A když už jsme u té zoologické zahrady, tak dovolte, abych vám teď dal Shakiru, jejíž vlastně poslední single se jmenuje Zoo, tedy Zolo.

0: Psal se rok 1994, kdy tohle byla novinka. Lucie s Lenkou Dusilovou a album Černý kočky, mokrý žáby. Možná, že ho máte doma. Tohle je skvělá muzika, kterou vám servírujeme na Hit Radio City. Další velké hity vás budou doprovázet už za pár minut. Dáme si třeba Damiano, Davida a jednu letní Next Summer.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
3: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
2: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
5: Migové.
4: Harley.
5: Xindl X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Radia City.
6: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
10: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
9: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
10: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
9: Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Jsme mladí a neklidní.
12: Jdeme na to!
11: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
13: Piráti, jdeme! Ahoj!
14: Kdo si hraje nezlobí, ne?
15: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
16: Každou neděli dopoledne na Nově.
17: A poprvé v Příbrami.
18: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Tak tohle je Hit Radio City, přátelé. A dneska je důvod k oslavě, protože je to vlastně přesně rok. Bylo to 1. července roku 2025, to znamená 365 dní zpátky, co nám spustila vlastně naše sesterská stanice Hit Radio 90. To znamená, že dneska my slavíme vlastně 1. rok Hit Radio 90, který můžete poslouchat v síti DAB, anebo třeba taky v mobilních aplikacích přes Radia.cz, samozřejmě i ve vašem telefonu. Jsme tam. No a kdybyste chtěli, tak určitě rozhodně poslouchejte, protože tam jsou 90 non-stop od rána až do večera. Třeba Madonna, Buty, Cranberries, Cat and Move, No Doubt, Celine Dion samozřejmě a spousta dalších. No a když už jsme u těch 90 a dneska právě kolegové slaví hned vedle ve studiu, tak si dáme jednu velkou, kterou já mám teda osobně rád, protože jeden zubař, který se stal jako slavným hudebníkem, to je samozřejmě příběh doktora Albana. Vy určitě znáte Sing Hallelujah, to je ta nejprovařenější, ale když já si projedu diskografii DJ Albana, nebo doktora Albana, tak mám nejradši píseň Look Who's Talking, kterou vám dneska dávám na ochutnávku a taky k prvním narozeninám Hit Radio 90.

0: Mark Amber právě teď u nás. My jsme Hit Radio City a stále dobré dopoledne. Tak tohle je filmová legenda, kterou uslyšíte po 12. hodině, jo? Zaspomínáme si na Muže v černém. A dost možná je to třeba i vaše srdcovka. Jasně, přesně tam mířím. Dáme si zase po 12. srdcovky, to znamená hity, které máte rádi a možná jste na ně už po dlouhých letech zapomněli. Dneska s Káťou Pechovou, takže se těšte, mezi 12. a 1. hodinou. Ode mě pomalu, ale jistě pápá. Dneska to zvládněte, v Praze nás určitě ještě nějaká ta přeháňka čeká, alespoň to říkají meteorologové, takže deštník do ruky. No a zítra, 2. července, opět v 9 hodin si užijeme to pražské dopoledne, tak jak se sluší a patří. Budu se na vás těšit, Kuba Urban, ahoj!
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
4: Ale kde pak? Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
5: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
7: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
8: Vraťme čas alespoň na jeden den.
7: Dotřebí listří, zdejí Lou Vega a stejí.

0: Třebíjovice.
1: Více na legendy v Třebíjovicích.cz. Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
2: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
1: To je Nahoru Resort Monínec.
2: Dětský program.
1: Letní kino.
2: Nová bobová dráha.
1: A hvězdné čtvrtky.
2: O prázdninách vystoupí
1: Petr Kolář,
2: Jakub Macholda,
1: Hypochondr
2: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
1: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
3: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
4: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hitrádiu. Hitrádio City.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V těchto chvílích počítejte s více auty na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu, pokud přijíždíte od D5, také na úrovni letiště Václava Havla. Kvůli opravám v aviatecké nabíráte zpoždění v obou směrech. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Mění se pravidla pro drobné zásilky ze zahraničí. Od dneška končí evropský bezcelní režim pro zboží nakoupené na internetu a dovážené v zásilkách do hodnoty 150 eur. Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
7: Když někdo objednává třeba 3 položky z čínského e-shopu, tak vlastně zaplatí navíc nikoli jenom jednou tu částku 3 eura, což je zhruba až 75 korun, ale zaplatí tuto částku hned třikrát za každou tedy jednotlivou položku.
2: Odborníci očekávají, že velké obchodní platformy kvůli tomu přesunou své sklady do Evropské unie. Ode dneška si u své zdravotní pojišťovny zkontrolujeme, jestli jsme za zubní výplň zaplatili správnou cenu i s odečteným příspěvkem. Do loňského roku pojišťovny platily bílé plomby jen dětem. Nově platí obyčejnější nebo přispívají 900 korun na kvalitnější. Důvodem změny je zákaz amalgámových plomb, který platí ode dneška. No a návrat tenisové legendy Seriny Williams na Wimbledon skončil ve dvouhře hned v prvním kole. Na trávě v All England Clubu nastoupí ještě v deblu, a to ze starší sestrou Venus. Stejně jako do dvouhry dostala divokou kartu. Teď se ještě podíváme k nám. Letiště Praha zahájilo tender na stavbu estakády. Odhadovaná cena je zhruba 2,25 miliardy korun. Hlavním přínosem projektu má být oddělení jednotlivých dopravních proudů a rozdělení individuální automobilové dopravy od provozu letiště, taxi a veřejné dopravy a pěších. Stavba má začít v prvním čtvrtletí roku 2028.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Odpoledne většinou zataženo, oblačno, přidat se mohou bouřky nebo přehánky intenzivnější. Foukat bude slabý severozápadní vítr a maximální teploty 22 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne všem, s vámi dnes u srdcovek Kateřina Pechová. Doufám, že se těšíte. Naprosto fantastický songy. Ano, budeme se opět vracet v čase. Odstartujeme to společně s Willem Smithem a taky s legendární trilogií, kterou natočil Muže v černém, jste určitě viděli. No a to, co k tomu složil a zarepoval Will Smith, to asi taky znáte. Vracíme se do roku 1997. Tohle je naše první dnešní srdcovka.
0: Hit Radio City.

0: Tak co, kdo se taky vrátil v čase? Will Smith a Men in Black na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Pokračujeme dál v naší krasojízdě, no a posuneme se trochu blíž současnosti. 23 let zpátky vyšel song Life for Rent. Napsala ho zpěvačka Dido, kterou určitě samozřejmě znáte. Mimochodem zajímavost o tomhle songu, ona ho napsala v podstatě v době, kdy se přestěhovala z Anglie do Ameriky a celý je to o tom jejím útěku, že jí začalo být nepříjemná ta pozornost novinářů a médií a tak, a tak se rozhodla zdrhnout, jo? Dává to v podstatě smysl, když jste slavný, může vám to být nepříjemný. A o tom je právě tenhle song, který mimochodem nese stejný název jako celý druhý studiový album. Další dnešní srdcovka, Dido.

0: Klasický poctivý Eurodance, ano, to Two Unlimited prostě umí. Rok 1993. Co jste dělali? Pařili jste na něj?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Pojďme teď ale trochu zvolnit. Další srdcovka je duet, který má za sebou skvělý příběh, protože Mark Almond přespíval song Gina Pitneyho. Jo, vzal si jeho song z roku 67 a řekl si, to bych si chtěl zaspívat. Tak si ho naspíval solovku na svůj nový album. No a Gene Pitney to slyšel a rozhodl se, že by si ho mohli vlastně naspívat spolu. A je moc dobře, že to udělali. Mark Almond a Gene Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart. Tak si to užijte.

0: Rok 2001.
1: Ič, ní, sám, ši.
0: Reperka Missy Elliott. A tenhle skvělý song Get You Freak On. Jako další dnešní srdcovka. Mimochodem tenhle song dokonce zazněl v rámci halftime show na Super Bowlu, což je pro všechny umělce obrovitánský úspěch. No a loni ho taky Rolling Stone časopis zařadil jako nejlepší song 21. století. Wow, to když zvládnete, tak už máte vystaráno, už nemusíte v podstatě vůbec nic. Vy ale ještě jednu věc musíte, nebo měli byste, nebo možná chcete. Máme totiž prostor pro ještě jednu srdcovku a to je ta vaše. Ano, teď je ten čas, pište na 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka, jakou byste chtěli teď slyšet, ať už proto, že vám zlepší náladu, nebo se k ní váže nějaká skvělá vzpomínka. Napište, jaký song to je a proč je to právě vaše srdcovka. Dáme si jednu tuhle srdcovku už za chvíli. Do té doby třeba Lost Frequencies nebo Linkin Park.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
10: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
12: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzavek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
15: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
16: Hit Radio.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Tohle jsou Linkin Park v novém složení, posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No je čas dát si ještě jednu srdcovku, tu vaší. Dneska jsem vybrala zprávu od Zuzky, která píše, protože tam tak překrásně prší, tak by se nejvíc hodilo pustit si Purpurový déšť od nejlepšího zpěváka Prince. Je to moje největší a nejzamilovanější písnička, tak velice moc prosím o zahrátí. Takhle, pojďme si říct, že asi málo kdo nemá rád Prince. A taky naprosto legendární song Purple Rain. Takže pokud jste teď třeba taky jenom šťastný z toho, že prší, že se ochladil vzduch a že můžete normálně dýchat, tak tenhle song je pro vás všechny. Poslední dnešní srdcovka Prince a Purple Rain.

0: Luis Capaldi a Survive, posloucháte Hit Radio. A pozor, pozor, protože i dneska budeme rozdávat. Po 14. hodině nás čeká ruleta. Jo, to je jasný, to znáte. No a i dneska jeden z vás získá herní voucher v hodnotě 5000 korun do zábavního centra My House of Fun. Jo, prostě spousta zábavy v centru Prahy, atrakce, moderní technologie, taky zážitky, které vás vrátí do času, kdy bylo hraní tou nejdůležitější věcí na světě. Nudit se nebudete ani minutu, ať už je to jedinečný létající zážitek Fly Vista, cesta časem pomocí právě moderních technologií, spousta dalších atrakcí jak pro děti, teenagery, tak i dospělé. Takže ano, bavit se budete úplně všichni. Voucher na 5000 korun do zábavního centra My House of Fun je ve hře po 14. hodině. Buďte ready.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom, živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
3: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
2: Super, a balakrylem natřeme futra.
3: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu narodnidivadlo.cz. Vstupenky již v prodeji.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
10: Montujeme,
9: vyklízíme,
10: krabice vám zapůjčíme.
9: Těžký kusy, to je naše.
10: Však recenze mluví za vše.
9: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
10: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradio City.
12: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Čí hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.

0: Art Maja dohrává v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne těsně před 13. Za chvilku třeba Samfel nebo Bruno Mars, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony se táhnou po D8 na příjezdu do metropole, a to od úrovně Zdib. Zdržení stále hlásí také Pražský okruh na úrovni Jesenice až po Ořech, přerušované koloně. A pak také centrum metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
3: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ode dneška mají pejskaři novou povinnost. Začíná fungovat centrální evidence psů. Samotný čip už nově nestačí. Jak svého psího mazlíčka registrovat, poradí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
10: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře, která bude v termínu před vakcinací proti vzteklině.
1: Štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem ještě předtím, než je chovatel předá novému majiteli. Sněmovna schválila zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Změna je součástí doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce vláda nahradit služební zákon. Předlohu dostane teď k posouzení Senát. Mnichovské letiště přestalo dopoledne odbavovat cestující. Důvodem je varování před silnými bouřkami. Jak dlouho bude odbavování zastaveno, zatím jasné není. Podle webu Mnichovského a Pražského letiště byl zrušen jeden pár spojů mezi bavorskou a českou metropolí. Teď ještě pohled k nám. Cyklohráček připravil na letní prázdniny 14 mimořádných výletů, které proběhnou každé úterý a čtvrtek od 7. července do 20. srpna. Rodiny s dětmi, cyklisté i další výletníci se mohou těšit na atraktivní cíle ve středočeském i jihočeském kraji a nechybí program na palubě a pohodlné cestování bez zvláštní jízdenky.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Po celý den většinou zatažená oblačná obloha, opět se mohou přidat také bouřky silnější nebo přehánky intenzivnější, maximální teploty 22 stupňů.
0: Krásné středeční odpoledne všem, ať už u vás prší, nebo si naopak třeba užíváte ještě léta, doufám, že máte hezký den. K tomu další hity. Za chvilku s námi Imagine Dragons, Samfeld, no ale teď už král romantiky, Bruno Mars a Just the Way You Are. Tak hezkou středu!

Imagine Dragons, vy posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Byli jste někdy na takový tý akci, kde se odhaluje pohlaví? Myslím samozřejmě, jako co se týče toho, že tam je těhotná žena a hádá se, jaký bude mít miminko pohlaví, holka nebo kluk, jo? Dobrý. A teď to prosím vás jedna paní posunula na úplně novou úroveň. Udělala party, na které se odhaloval táta toho miminka. Ano, ona prostě nevěděla, se kterým ze dvou mužů ho bude mít, tak si nechala udělat testy otcovství a výsledek oznámila na rodinné party. Video z toho samozřejmě okamžitě stalo virálním, což asi všichni chápeme proč, protože dřív se tyhle věci jako šeptali, jo, nebo se řešili třeba přes právníky. Teď se z toho dělá mejdan, což je skvělý, normálně catering, konfety. Dokonce se ta rodina rozdělila na dvě skupiny, na fanoušky týmu červeného, jednoho toho chlapa, a týmu modrého, druhýho toho chlapa. Údajně jediná v týmu červeným byla maminka týhletý slečny, tak nevím, maminky mívají vždycky pravdu. Každopádně by mě zajímalo, který z těch chlapů z toho má větší radost, protože ten, který je tatínkem, to bude mít rozhodně dražší. No jinak samozřejmě gratulujeme. Tohle je Alex Warren a Ordinary.

0: Lana Del Rey, Young and Beautiful, posloucháte Hit Radio. Žhavá novinka. V Německu, prosím vás, vyrábí speciální zmrzlinu pro psy. Nejpopulárnější je, a dává to smysl, jitrnicová. Dát si můžou ale třeba i hovězí nebo krutí. No a začali je dělat jednoduše proto, abychom pejskům nedávali přeslazený vanilkový, čokoládový a podobně, jo. Mně se to docela líbí, krom toho, že tak můžete si to asi vyrobit technicky doma, jo, prostě dáte tu věc zmrazit, ale teď si to představte. Třeba se to dostane na trh i k nám, jo, a já si myslím, že některé příchutě by mohly mít oblibu i u lidí, protože třeba takovou vepřoknedlo zelovou, tu bych si dala. Zamražená svíčková, No má to potenciál. Uvidíme. David Guetta a Sia s námi už za chvilku.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
8: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
7: To je Nahoru Resort Monínec.
8: Dětský program.
7: Letní kino.
8: Nová bobová dráha.
7: A hvězdné čtvrtky.
8: O prázdninách vystoupí
7: Petr Kolář,
8: Jakub Machulda,
7: Hypochondr
8: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
7: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
9: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.

Tohle jsou David Guetta a Sia, posloucháte Hit Radio. A pozor, protože naše Hit Radio 90 má dneska první narozeniny. Ano, slavíme celý jeden rok. Ty nejlepší songy z 90. Skvělí moderátoři, to je Hit Radio 90. No a pozor, protože tím, že dneska slaví narozeniny, jo, tak pro vás mají taky dárky. Soutěžíme o dabová rádia, rozhodně si to nenechte ujít, dejte tomu šanci, puste si do uší to nejlepší z devadesátek na našem Hit Rádiu 90. Věřte mi, ten pocit přitom i potom je naprosto báječný. S námi teď už Coldplay, Little Sims a Burna Boy, tak si to užijte.

0: Soler dohrává v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. Mimochodem, dneska je to 20 let, co v české dopravě začal platit bodový systém. No, máte přehled o svých bodících? Nebo už dávno, ne? Případně už jste někdo zrestartoval ty bodíky, to by mě zajímalo. Každopádně, ať tak či tak, tak prosím vás, opatrně, jo, těch bodíků není moc, nejsou úplně na rozdávání, tak s nima šetřete, jo? My určitě nebudeme šetřit těmi nejlepšími hity. Čekají nás DJ Antoine, Poetika nebo Madonna.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Věstku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jsme mladí
5: a neklidní.
4: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne?
4: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
10: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
11: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
12: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
13: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
15: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
16: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Madonna a její Hang Up v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne těsně před 14. Za chvilku Macklemore nebo Daša, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony hlásíte na Štěrboholské spojce na úrovni Štěrbohol směr centrum, také na Pražském okruhu na sjezdu z D5 směrem k D1, ale také na úrovni Jesenice směrem k letišti nebo v centru metropole. Vaše dopravní info volejte dál na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Kup Kolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kup Kolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
7: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
6: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
8: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Žádostí o předčasný důchod ubývá. Loni jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala 9230. Proti běžným letům je to asi třetina. Za malým množstvím je veliký zájem o dřívější penze z předchozích let díky tehdejší výhodnosti a i následné přísnější podmínky. Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro summit NATO v Ankaře. Je to zřejmě v očekávání, že ho nebudu na nic potřebovat, řekl to prezident v rozhovoru pro deník CZ. Kabinet hlavy státu také zredukoval a jmenovitě určil složení delegace. Útočník Marcel Barinka ze zdravotních důvodů ukončil v 25 letech hokejovou kariéru. Na sociálních sítích o tom informoval jeho současný klub Kladno. Extraligu hrál také za Vítkovice. A teď se ještě podíváme k nám. Praha 4 se zaměří na dětská hřiště. Největší oprava čeká hřiště Lísek v Krči. Radnice tam umístí 14 nových herních prvků. Dětem na vozíku bude přizpůsobený také povrch hřiště. Místo obvyklého písku ho budou tvořit sportovní tartanové povrchy, po kterých se lépe jezdí. Při obnově nebude pokácen žádný strom, naopak vysazeny budou nové.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Intenzivnější přehánky nebo také bouřky se mohou přidat i v průběhu odpoledne. Zatažená oblačná obloha, chladnější severozápadní vítr a 22 stupňů k tomu.
0: Krásné odpoledne, 14:02, s vámi stále Kateřina Pechová a za chvilku už nás čeká ruleta, těšíte se? Já moc. K tomu ty nejlepší hity Avicii, Daša a teď už taky Macklemore a Ryan Lewis.

0: Daša a Austin, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No pozor, pozor, je to tady. Čas na ruletu, čas popustit uzdu fantazii, být kreativní. Je to úplně na vás, jo? A hrajeme o herní voucher v hodnotě 5000 korun do zábavního centra Maj, takže je o co hrát. Jste ready?
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: Když začne konečně pršet. Mm-hmm. Takže co může zaznít v ložnici a když začne konečně pršet? Co vás napadá? 777-937-777. Pište svoje nápady. Za mě je to třeba, jo, tady je ale mokro. Pište, co může zaznít v ložnici a taky když začne konečně pršet. K tomu Avicii a Aloe Black.

Hitlerovi a Justin Bieber na Hit Radio. Lidi, vy jste strašný čuňata. To je skvělý. Hrajeme ruletu, řešíme, co může zaznít v ložnici a když začne konečně pršet. Já jsem se tady normálně asi 60krát začervenala. Takhle, píše třeba Evička. Konečně jsem to ze sebe smila. Dobře, Lukáš, tak nám to tu zase zvrhlo. Danča, to snad ne, tenhle měsíc už po třetí. Tomáš, stačí chvilka a už jsi mokrá. Nebo třeba Soňa píše, konečně se mi ulevilo, bylo to na pokraji zhroucení. Wow, jakože vaší kreativitě smekám klobouk a vaším postranním úmyslům. Taky pište dál na 777937777, co může zaznít v ložnici a když konečně začne pršet. Jeden z vás už za chvilku získá herní voucher v hodnotě 5000 korun do zábavního centra Máj. No a teď už Måneskin.

0: Ale farbená Ilra, posloucháte Hit Radio. A teda... Uf, no, ruleta pokračuje, jste neskutečný, to, co jste vymysleli. Wow, wow, řešili jsme tady, co může zaznít v ložnici a zároveň, když konečně začne pršet. Tak ještě třeba Radek píše, hlavně ať nezateče dovnitř. Jo, nebo Wendy píše, tak takhle mokrá jsem byla naposledy před rokem. Jste skvělí, opět jste předvedli, kolik humoru a perverznosti se ve vás skrývá. Každopádně vítězem herního voucheru v hodnotě 5000 korun do zábavního centra Maj je Lucie, která poslala jednoduché... Měl jsi vzít pláštěnku. Ano, to je totiž až potom, když to zjistíte. Každopádně, Lucie, gratuluju, jdu ti napsat. No a těším se s vámi zas někdy na ruletu. Díky moc.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
4: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
5: Vraťme čas alespoň na jeden den.
4: To třeba jistý, že jdu Vega a

0: Více na legendy v Třebíhlicích.cz.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

zemí. I tento hit od Xyndla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Hit Radio City.

0: se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
1: Už za chvilku s vámi vaše pražská trojka, která si poradí absolutně se vším. I kdyby nehráli písničky, nahradí to beatbox. Káťo, pojď, přijdej se.
2: A už je pro nás jedou, tak je to dobrý. Těšíme se na vás už za chvíli.

0: What the Hell a Avril Lavigne, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne, 3:45, já se s vámi budu tak už loučit, užijte si hezké odpoledne, spolu se ale uslyšíme zase v 18 hodin u Hit Radia Classic, takže to nejlepší z 80, 90 a milénia i dneska večer. Doufám, že u toho budete, díky za velmi bláznivou ruletu, budu se na vás těšit a asi tak za 3 hodiny. No a za chvilku už třeba Ella Henderson, Linkin Park nebo Taylor Swift.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Radia City.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
8: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
9: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.

0: Yeah.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré odpoledne. Od Loděnice popojíždíte D5 dál na Pražský okruh. Zdržení je minimálně 15 minut a platí to také pro část okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Další komplikace jsou v opačném směru od úrovně Jesenice až po Ořech. Tady se táhne přerušovaná kolona a zdržení je minimálně 10 minut. Dlouhé kolony možná i kvůli dešti hlásíte na příjezdu D8. Tady se tvoří kolona už od Odolené vody a pokračuje až po sjezd do Kbelské ulice. No a po pojíždění 15 až 20 minut hlásí Štěrboholská, a to v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Policejní zásah ve Vodičkově ulici. Na úřadě Prahy 1 zadrželi muže, který začal vyhrožovat poté, co se nepohodl s tamním personálem. Na místě byly všechny složky integrovaného záchranného systému. Budova byla prohledána, úřad už opět funguje v běžném provozu. Na letišti nově působí speciální jednotka cizinecké policie. Zajišťovat má ochranu mezinárodního letiště Václava Havla a případně pomáhat útvaru rychlého nasazení při řešení teroristických hrozeb, jako je únos letadla nebo jiné mimořádné události v areálu letiště i jeho okolí. Začíná kompletní rekonstrukce areálu Pragerových kostek na Karlově náměstí. Institut plánování a rozvoje se přesune do jiných prostor a aktivity kempu budou v létě probíhat v ulicích. Od podzimu bude pak působit na jiné adrese. Za IPR Marek Zděradička.
5: Budeme mít dočasný kemp, temp kemp, pravděpodobně v dosahu Karlína. Možná vypadá to velmi nadějně, že už někdy na podzim bude zprovozněn. Chceme ten kemp otevřít co nejdříve, protože je to v Praze velmi poptávané místo pro získávání informací, debaty a diskuze.
1: Kemp najdeme od podzimu v Karlíně na adrese Pobřežní 20A.
0: Fotbalový servis.
6: Trenér švédských fotbalistů Graham Potter po porážce 0-3 s Francií v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa v Americe připustil, že jeho svěřenci by k postupu potřebovali i několik zázraků najednou. 51-letý anglický kouč velmi ocenil soupeřův výkon, dokonce prý osobně nikdy neviděl lepší tým. I proto nepovažoval vyřazení z obhájci stříbra za žádnou ostudu. Francouzi, kteří vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji, na něj velmi zapůsobili.
1: Dnešní odpoledne zůstává zatažené oblačné s deštěm nebo lokálními bouřkami. Srážky by měly slábnout a ustávat až později na večer. Maximální teploty 19 až 21 stupňů.
0: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Radio City s Dominikem Vršanským a Vincentem Navrátilem.
7: Hezké odpoledne, Praho. 3 hodiny a 3 minuty k tomu posloucháte Hit Radio City s vaší dvojkou, jak jste zvyklí. Vincent, Dominik a...
8: A naše nová kámoška, která se za náma dneska přišla pokecat, Andrea Bezděková. Nazdar lidi, nazdar Andrejko.
9: Ahoj, ahoj kluci.
8: Hele Domčo, všiml jsi, že máme novou písničku, nový jako intro?
7: Jo, a jak vám to zní, posluchači? Dobrý?
8: Mně se to líbí, to přijde cool.
7: Andrejko?
9: Takový veselený, příjemný, hravý.
8: Oh yeah, to jsme my. Dneska budeme pro
7: já
8: vás.
7: Já věděl, že do toho začne rapovat, ne?
0: Hit Radio City.
8: Jo, a tohle tě nevadí, jo? Nějaký Hunter X a já, Audrey, Nuna, Rayme, kolik jich tam je, pro boha? No tak, jako tak.
7: Celá parta. Nás tady taky přibylo. Hezké odpoledne, hezkou středu. Jdeme na to!

0: Šinasky, posloucháte Hit Radio City, 10 minut po 3 hodině s vámi Vinsa, Dominik a taky Andrejka. Přátelé, my chceme vzdát dík nebesům. Včera jsme se tady skoro modlili, otáčeli jsme se zády k mece, zkrátka, i když po dávkách dešť je tady, kamarádi.
1: Konečně.
2: Jupi.
1: Konečně, děkuju, já jsem včera vyšel ven. A říkal jsem si, hergot fagot, já jsem jak ta vyschlá květinka. To za mě dělá ta písnička, se tak připravám hrozně romantický. Nechal jsem se zavlažit, ale mám ještě někoho, komu se prej zavlažila hlava. Andrejko?
2: Ano, já jsem dneska prožila krásné, osvěžující probuzení, protože já standardně teďka spím tam, kde mám obvykle nohy.
0: Okay.
2: Protože je to daleko blíž k tomu oknu, aby mě ten vánek osvěžoval. A taky spím se špuntama v uších, protože můj kluk chrápe tak, že se s tím nedá nic dělat. Takže to tam narvu úplně nejhloubš, co to jde. A takže kdyby venku padaly trakaře, o ničem nevím. No a ráno si spím a najednou přišla obrovská sprcha zvenčí, protože jak spím 10 cm od toho okna, tak to netka šlo na tu moji hlavu.
1: Možná
2: a bylo to fantastický.
0: Možná tak si jsi ráno sprchu vynechala?
1: Možná si jde něco i do nosu, když máš punty do uší, jak si jdeš punty do nosu, aby se neutopala, když spíš.
0: Pozor na ty otevřený okna přes noc a taky pokud jako Andrejka spíte s otevřeným oknem na fotografii. Ed Sheeran, hezké odpověď.

0: Hornbach, takhle zní hit Radio City v 15 hodin 17 minut k tomu. Zdraví vás Dominik, který má pro vás velký upozornění. Připlatíte si 73 kaček. Vy, co nakupujete na Temu, AliExpressu a podobných asijských e-shopech. No a co vy dva, Andrejko a Vincente, dotkne se vás to?
1: Já nenávidím tady ty krámy a hlavně nenávidím sám sebe, protože vždycky, když něco hledám, tak to najdu jenom tam.
0: Ale to nekoupíš.
1: Když prostě si řekneš, potřebuju bambusový věšák s jednou poličkou, tak 100% ho tam najdeš, ale nikdy to nekoupím. Vy znáte někoho, kdo jako se nestydí nakupovat tady na těch obchodech?
2: Neznám nikoho, kdo by se nestyděl, ale znám někoho, kdo to dělá. A je to můj brácha.
1: Co tam kupuje?
2: A teď ještě další přiznání, udělala jsem to někdy s ním.
1: A co tam kupujete?
2: No, blbosti úplný. Ale pozor, třeba jsem tam koupila takovou tu kšandu na telefon. Víš, že když na festival, dáš si to jako kabelku, nestratíš to. To mě řekni, kde takovýhle blbě nekoupíš.
1: Tak si koupíš si kabelku, já vím, že tvůj táta, Domčo, to miluje, ne? Aha, to byla tajná informace.
0: Jak se to týká našich rodin, já si říkám, já to nepoznám u našich. Pokud ty věci se jim rozbijou, což mají trvanlivost měsíc, dva,
1: ano,
0: co
1: jasně
0: nakupují na Temu, tak to bude úplně nový byt. No každopádně, každý z vás má určitě kolem sebe někoho, tak se tak trošku stydí, ale vlastně, když ten rodič nebo brácha třeba pošle něco zajímavého, tak řeknete, jo, to mi přiber, ale já to kupovat nebudu. Ne,
2: počkej,
0: ne, ne.
2: Ale oni to pak rozbalujou v obrovském nadšení. Víš, ty blbosti vytahujou z těch pytlíků a říkají, oh, podívej se tady na tu americkou značku.
1: Hele, ale posluchači, mě zajímá, co vy jste si koupili za největší hovadinu. Napište nám na 777-937-777, čeho fakt litujete, anebo možná trošku nelitujete.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu narodnidivadlo.cz. Vstupenky již v prodeji.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
8: Právě dozrál česnek, co má říct.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
12: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
13: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
14: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
15: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
16: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
17: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio City.
18: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdraví.

0: Přesně půl čtvrtá, vy ladíte Hit Radio City, s vámi Vincent, Dominik a taky Andrejka. Kamarádi, řešili jsme s vámi 73 korun jako clo, když objednáváte z Temu nebo AliExpressu, prostě těch asijských e-shopů, že?
1: Ano, a říkali jsme, jestli vy náhodou nemáte nějakou úplnou blbůstku, kterou jste si koupili a nelitujete toho. A vy nám píšete, a nebo nám dokonce nahráváte hlasovky.
2: Ahoj, tady Martin, já jenom volám k tomu tématu Temu. Je to těžký, no. Já jsem si tam koupil kaťasy za 150 korun a ty samý jsem viděl potom v krámu, ale úplně ty samý za asi 750 korun měli jenom našitou nášivku. To bylo všechno. Takže jako, on je to pak těžký jako tady něco nakupovat za 750 korun, když to samý oni koupí za 150 korun někde jinde.
1: Mě ale...
2: A to prodej už 600 korun dáš. Všechno k tomu, ahoj.
1: Ahoj. Mě zajímá jedna věc, víš, jakože zkoušel se prát už třeba, nebo zkoušel se nosit, aniž by se z nich dostal vyrážku? Jakože ten vzlet u toho oblečení není jako jediná věc.
0: To ne, ale takhle nějaký kousek z internetu, který jsi objednala, Andrejko, mě zajímá, a došlo úplně v jiný velikosti, protože jak řekl Kraťa systému, já si představil takový ty, co si přátelé pověsíte na zrcátko.
3: No jako, je to prostě risk, jestli to dorazí ve stejném tvaru, nebo ne, je to prostě takový halabala, nikdy nevíš, no ale může se podařit jako ukořistit kvalitní kus.
1: Největší blbost, co jsem si objednal, byla, když jsem boxoval, tak je to taková čelenka, která na sobě má gumičku a míček. A vy mláčíte do toho míčku a on se vám tou gumičkou vrací zpátky k obličeji. A vy ho vlastně musíte furt strefovat, protože když ho nestrefíte,
3: zlomený
1: tak se ten
3: nos.
1: Míček vrátí a praští vás do nosu, přesně tak. Takže to byla ta rána s tou realitou, kterou jsem potřeboval. No,
0: slyšíš to, jo?
1: Je skoro give in to me, no. Je skoro give it to me.
0: Představujete si toho Vincenta, jak boxuje se životem. Michael Jackson.

0: Zákový hity se píšou dnes. Dua Lipa, Houdini, 15 hodin, 38 minut. Odmotejme ten čas ale zpátky. Pojďme do devadesátek. A to nenáhodou. Máme tady dneska totiž oslavence. Naše mega dub hit radio 90 slaví první narozeniny. Všechno nejlepší přejem.
1: Všechno nejlepší.
2: Všechno nejlepší.
1: Hele, devadesátky. Jaká písnička se vám vybaví, když slyšíte devadesátky? Máte nějakou milovanou, takovou tu trošku divnou možná i?
2: Šíleně miluju Wonderwall od Oasis a je to jediná skladba, kterou dokážu zahrát i na kytaru.
0: Ne, ne.
2: Je to tak.
0: Příště kytaru. Chci to slyšet.
1: Já chci slyšet tu kytaru nejdřív.
0: Tím se začíná Nothing Else Matters a nebo Wonderwall je první písnička. Takhle já vám prozradím, vážení posluchači, první volba Andrejky byla.
1: Ano, ale chtěla znít víc jako...
2: Strašně těžký rozhodnutí to bylo.
0: Co ty?
1: No, teď si zahrál tu moji skoro. Ne, hele, já miluju z devadesátky. Znáte film Zohan, krycí jméno kadeřník, úžasná komedie. It's a beautiful life. To je oslava života tohle.
2: Já bych vám přála vidět ty taneční krátce, co tady byl.
0: Ještě, že máme ty monitory naproti sobě, protože moje pánev ta jede.
1: A dám co, na co jede tvoje pánev?
0: Tady se asi zastaví. Staň, co máš,
1: To není takový to mámo, mám tě rád, ten co jinýho ne, jsi moje máma, ne, to je, to není ono.
0: Každopádně devadesátky, jak můžeme vidět, jsou hodně barevný a na Hit Radio 90 každý všední den hrajou ty nejhity. Čím dál víc,
3: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
4: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
3: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky Tky Tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
11: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
12: Tak co vy na to?
13: Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

0: CZ.
1: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
3: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
5: Reklamy byly dlouhé?
6: No jo,
5: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hit Radio City.

Alan Walker. Posloucháte Hit Radio City a za 10 minut už je tady čtvrtá. S vámi Dominik Vince a taky Andrejka. Hledíme Lucce, ať v těch jménech máte dostatečný zmatek. Lucka má zprávy a píšou tady, že výdejní boxejka. Hledíme Lucce, ať v těch jménech máte dostatečný zmatek. Lucka má zprávy a píšou tady, že výdejní boxy jsou mezi námi Pražany stále oblíbení.

0: Hodina kouzelnických hitů, Dua Lipa, Houdini a teď Lady Gaga, Abracadabra. No tak doufám, že žádný kouzla nekouzlíte i na cestách. Mrkneme se s Luckou na ně.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne, kolony se prodlužují, a to zejména na D8. Pokud jdete do Prahy od Odolné vody, počítejte s kolonou až po sjezd na Hloubětín. Zdržení může být přes půl hodiny a delší. Komplikace na Pražském okruhu, respektive už na D5 od Loděnice na příjezdu na okruh, tady je zdržení 10 minut. Samotný okruh pak popojíždí od Hřeb dál směrem na Ořech. 15 minut v koloně jste hlásili také ze Štěrboholské spojky, tady to platí pro oba směry, zejména na úrovni Štěrbohol, a pak na Barandáku a v Dobřížské směrem do centra, tady nabíráte zpoždění kolem 10 minut. Přidáme ještě okolí Motola, Bělohorskou a Karlovarskou, 10 minut v aktuálních kolonách. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Zítra startuje rekonstrukce k Belské, ale už ode dneška platí dopravní omezení, které s pracemi souvisí. Změny nastanou také v jízdních řádech. Některé z nich zmíní mluvčí Ropidu Filip Drápal.
8: Linka 110 bude rozdělena na dvě samostatné trasy, která jedna pojede mezi Letňany a Třeboradicemi a druhá část pod číslem 206 bude jezdit jenom mezi Hloubětínem a Dolními Počernicemi. Zároveň bude rozdělena na linka 201 mezi 7 a 19 hodinou ve všedních dnech.
1: Autobusy tak pojedou pod stejným číslem v úseku nádraží Holešovice Letňany a Letňany Černý most. V Praze přibylo lidí nakažených svrabem. Od ledna evidují hygienici zhruba 460 pacientů. Loni to bylo za celý rok 700. Rizikový je dlouhodobý kontakt s kůží nemocného nebo infikovanou textilií. Přenos tak hrozí nejčastěji v ubytovnách, sociálních zařízeních nebo hotelech s nízkým hygienickým standardem. Cestování MHD rizikové není. Výdejní boxy jsou stále oblíbenější, využívá je téměř 88% z nás. Je to 4x více než před 5 lety. Z toho 53% je používá několikrát měsíčně. Denně do boxu chodí zhruba 100 000 Čechů. Hlavním důvodem obliby je pohodlí, časová flexibilita a dostupnost.
7: City Extra.
1: Už pátek odstartuje jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Festivalový červený koberec do velkého sálu hotelu Thermal bude nově širší. Ředitel festivalové produkce Petr Lintimer.
9: My jsme chtěli hlavně mít trošku větší a lepší prostor pro záběry, fotografie, ale i využít ten červený koberec tak, aby po něm mohli chodit lidi. Každý, kdo bude mít vstupenku do velkého sálu, do hotelu Thermal, tak se potom koberci bude moc projít, vyfotit se.
1: Prodej vstupenek začne ve čtvrtek, tedy zítra v 9 ráno. Cena se oproti loňsku nezměnila. Karlovarský filmový festival pak zahájí v pátek večerní show 13 stovek dronů. Odpoledne oblačné, zatažené, ještě nás místy čekají přehánky nebo lokální bouřky. Teploty se pohybují kolem 21 stupňů a fouká severozápadní vítr.
7: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
0: A taky Andrejkou Bezděkovou. Jo, jsme tady ve třech, samozřejmě jsme v tom s váma. 3 minuty po 4, hezké odpoledne, parto.
10: Ahoj, přátelé. Ahoj, ahoj.
0: Víte, co jsi uvědomil?
11: Ten pán Andrejka, kdybyste to nepoznali.
0: Já si uvědomil, tahle hodina patří nepoužitelným. V půl vždycky tady máme nějakého posluchače, který musí odpovídat špatně. Poprvé si to zahraje s náma.
11: Andrejko.
10: O, takhle to je teda.
11: Ano, takhle to. My jsme tě převzali dneska, protože potřebujeme někoho, kdo umí rychle číst. On Dominik umí číst, ale ne úplně nejlíp.
0: No.
10: A takže já čtu, já nezávodím, nesoutěžím.
11: Ne.
7: Hit Radio City.
0: Jak to dopadne, no na to si počkejte. Do té doby můžem slíbit spoustu hitů. Matu Gims, hečky odpoledne.

0: 16 hodin a k tomu 11 minut. Díky, že jste odpoledne i dnes ve středu naši parťáci. 92% žen. No a teď co, Vincente?
1: 92% žen nemá rádo, když má jejich přítel blízké přítelkyně. Já s tím osobně souhlasím. Já si nemyslím, že mezi mužem a ženou do určitého věku a do určitého vlastně jako opotřebování životem nemůže existovat přátelství. Andrejko, co si myslíš ty?
2: Já s tebou souhlasím v tom, že je poměrně těžké udržet přátelství mezi mužem a ženou, ale nesouhlasím s tím, že to jde všechno na účet žen.
1: No to já ne, to já si myslím, že v tom vždycky mají prsty chlapy, nebo respektive by v tom měli chtěli mít prsty chlapy.
0: Když já si uvědomuju, máš, Vincente, kamarádku, která není bývalka, není to někdo, kdo je jako vážně sestra, že jsi s ní vyrůstal?
1: Andrejka.
2: A je to tady.
1: A je to tady. Já si myslím, že v práci ale od určitýho jako věku a určitý rozumnosti můžeš mít kámošky, ale nejsou to takový ty kámošky, se kterýma chodíš večer na drinksy no postěžovat na tu přítelkyni. To je blbost, ne?
2: No, já mám takovou teorii. Já si prostě myslím, že jeden z těch dvou, kdyby byla ta příležitost, tak by do toho šel.
1: A proto my jsme dobrý kamarádi, protože já vlastně nechci, Andrejka mě chce, takže my můžeme být kámoši.
0: Tak to je v pohodě, samozřejmě. Jsou různý modely, řekněte nám váš příběh. 777-937-777 nebo nahrajte hlasovku na váš WhatsApp. Jsou možné kamarádské vztahy mezi mužem a ženou?
1: Andrejka má záchvat smíchu, jenom kdybyste to viděli, jo?
2: Ne, já se jenom červenám.
1: Buď můj kamarád.

0: Nickelback. Náš kamarád. 16 hodin 19 minut. Posloucháte Hit Radio City, s vámi Vincent Dominik. A taky je tady Andrejka. Naštěstí je náš chlapský kolektiv posledních pár týdnů koedukovaný a tak možná společně s vámi rozlouskneme, jak to je. Můžou být muži a ženy kamarádi, ať už z jedné nebo z druhé strany.
1: Pomohl nám to tady rozlousknout i Tomáš, který přispěl svoji reakci a píše: moje ex mi dělala scény kvůli kamarádce z dětství tak dlouho, až jsme se rozešli. No, hádejte, kdo mě po rozchodu přišel utěšit a teď se mnou bydlí.
2: A to je ono. A přesně tak to vždycky dopadne. Prosím tě, to se nemusíš bát, neboj se o ní. A potom 5 minut a on. A proč vlastně nehli, si rozumíme?
0: No já myslím, že každý sám ví, jestli může být přátelství mezi mužem a ženou, protože nějaký plán B se tam vzadu odehrává. Pokud se odehrává i na té druhé straně.
2: Proč na mě mrkáš, Domčo?
0: Co?
2: Proč na mě mrkáš? Pán? Já vím, že nejsi, já rozhodně vím, že nejsem tvůj plán B, já jsem tvůj plán A.
0: To si a rozhodně nejsi nepoužitelný. O to jste tady, přátelé, dneska vy, protože být nepoužitelný, dávej, Andrejko, pozor, vám tady může získat skvělou cenu. Co to bude?
2: Zahrajeme si takovou hru, Andrejka bude poslouchat ty pravidla, protože je nezná, takže i pro posluchače. Hrajeme dneska o 2 vstupenky na koncert Charlieho Puta. Máš ráda Charlieho Puta?
1: Wow, miluju Charlieho.
2: Tak je tady 28. července 26, Forum Karlín, a bude to spočívat tak, že my vám dáme 10 rychlých otázek. Vy na všech musíte odpovědět špatně. A když to zvládne v rekordním čase, tak jsou lupeny vaše. Zkusíme si to na Andrejce. Andrejko, jaký je venku počasí?
1: Tma.
0: Výborně. 777-937-777. Pište, jsem nepoužitelný. Za chvilku jdeme hrát.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
6: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
7: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
6: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
11: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
12: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
13: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
12: To je Nahoru Resort Monínec.
13: Dětský program.
12: Letní kino.
13: Nová bobová dráha.
12: A hvězdné čtvrtky.
13: O prázdninách vystoupí
12: Petr Kolář,
13: Jakub Machulda,
12: Hypochondr
13: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
12: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
14: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz
11: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Robin Schulz na Hit Radio City a taky Alida. A na A začíná i možná dneska nejvíc nejrychlejší nepoužitelná. Adéla.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Adélo, ahoj, vítáš ten déšť?
2: Ahoj, ahoj, dobrý den všem. No jasně, po tom strašném horku konečně sprchá.
3: Adélo, ty máš nádherný projev.
0: Že jo?
2: To, děkuji.
3: Co děláš za práci?
2: Jsem státní úřednice.
3: Jo, takže ty seš ta, co volá lidem a říkají, přátelé, jdeme pro vás, jsme finanční úřad, jdeme vás zatknout, ale nebojte, bude krásný to vězení.
2: No, skoro. Finanční úřad, já jsem takový ten ještě větší úřad.
3: A to je co?
2: Česká správa sociálního zabezpečení.
3: A mám v pohodě všechno? Nějak. Mám všechno v pohodě?
2: Pošlete mi data.
0: Tak ty máš rekordní čas 15 sekund dneska. Gratulujeme, dva lístky na Charlieho.
3: Ano, vyhrála si tento i příští týden. Ne, hele, bohužel, ačkoliv bychom si tě strašně rádi uplatili, musíš se to s náma regulárně rozdat. Pravidla jsou jednoduché. Restartujeme časomíru. Ty budeš odpovídat špatně. A nesmíš nikdy odpovědět dvakrát stejně. Je to jasný?
2: Jo, snad to dám.
3: No.
0: Tak to víš, že jo.
3: Nebojme, jsme s tebou. Já přimouřím obě oči, když ty potom ty taky.
4: Adélko, aby ti to nezmátlo, i já ti budu klást otázky.
2: Dobře, já ty oči radši zavřu. Tak se to vidět.
3: Jdeme na to za 3, 2, 1, start.
0: Na čem se obvykle nosí hodinky?
2: Na stromě.
4: Zabroukej hit Charlieho puta.
2: Kočka leze dírou.
0: Jak dělá tučňák? Jak dělá tučňák?
4: Které zvíře má rohy?
2: To bude určitě zajíc.
0: Jak se jmenuje naše dnešní návštěva?
2: Teta z Ostravy.
4: Na jaký nástroj hraje Slash?
2: Tuším, že to je triangle.
0: Z čeho
2: možná
0: se vaří?
2: I vozembouch.
0: Z čeho se vaří svíčková?
2: Pravděpodobně z vepřových jater. Fuj.
4: Zabroukej hit, žijeme len raz.
2: Já si létám, já se vnáším nad zvukovou rychlostí.
0: Jo, jaká ulice je ode dneška v Praze uzavřená?
2: To bude asi Radotín.
4: Jak dělá ohňostroj?
3: Stop! Tak, já ti něco řeknu, jo. Ty jsi vyhrála, ale jako zcela bezkonkurenčně moje srdce. Já tě miluju.
2: Děkuji, to ještě dneska nikdo neřekl.
3: Ale musím teda říct, že na to, jak jsi úžasná, tak jsi to sama sobě neuvěřitelně kazila, protože ty jsi prostě nemohla zmlknout, ty jsi furt krásně jela a jela a jela.
2: To jsme my úředníci, my musíme furt mluvit.
3: My jsme řekli, zabroukej písničku a ty jsi rozjela písničku ve 6 jazycích celou.
0: Nám s Andrejkou bylo líto ti do toho skákat.
4: Já se omlouvám, ale chtěli jsme vám ušetřit čas.
3: Hele, 48-79.
0: 48.
4: Aj. Katastrofální výkon.
0: To tenhle týden nebude stačit na dva lístky, bohužel.
3: Ale já jí to hrozně chci dát. Nemůžem podvádět.
0: My jsme ochotni kvůli tobě založit revival Charlieho puta.
3: Ano.
0: A
3: počkej, hele, my ti to dáme teď, aby si měla ten pocit, že jsi na koncertě. Domčo, seš ready? Jak nějakou písničku od něj.
0: No ty mě znáš.
3: Zpívá falzetem, že jo?
0: Počkat, poslechneš si to.
3: Připrav se, jo, Adélko.
2: Ano.
0: Jo, už to bude.
2: No.

0: zadarmo.
1: Tak a ty už nikam nemusíš, protože jsi to získala od nás, takže my ti děkujeme a přejeme ti krásný zbytek týdne.
2: Jo, děkuji.
0: To strašně hodný. Díky.
1: Papa.
0: A příště už nebudu tak kecat, slibuju.
1: Ne, buď, zůstaň svá, vykašli se na výhru, seš nejlepší.
0: Děkuju, díky. Ahoj, tak krásný den všem.
2: Naschledanou,
0: ahoj, pa.
3: Nechci loučit, to je fantastická ženská.
1: Mě chybí.
3: Přátelé, zítra stejný čas, stejný místo, opět nepoužitelný.
4: Nepoužitelný z Hit Rádia City.

0: Enrique Iglesias, 16 hodin 43 minut. Stále v nás doznívá úžasná Adéla. No a co začíná znít, to jsou prázdniny. Vlastně dneska první červencový den, oficiálně startují prázdniny a možná spousta z vás rodičů si taky řeklo, jo, no, to jsme nevymysleli, žádný tábor, nebojte, i v Praze jsou ještě nějaký volný, příměstský tábory a já jsem je včera vybíral synovi. Vybírali jsme z desítek možností a na každou z nich bych chtěl jet já. Vybral jsem nakonec laserovej laser game tábor.
1: To existuje! Proč
0: existuje.
1: To za nás nebylo?
0: Týdenní tábor normálně, já kde hrál laser game.
1: Já jsem jezdil na počítačový tábor, kde nás jako učili dělat tabulky v Excelu, protože to bylo to jediné, co tenkrát na tom počítači šlo dělat.
0: No jasně. Andrejko, nějaký?
2: Já jsem dítě táborové. Žádný takovýhle hry tam neprobíhaly. Klasický celotáborovky jsme hráli. A pozor, když mě na to skončil věk, tak jsem začala jezdit jako táborová vedoucí.
1: To bych nechtěl. Abych nechtěl být na táboře, kde je Andrejka jako vedoucí. Představ si toho 12-letého kluka, který se do ní zamiluje. A má pocit, že jako to půjde. Já si pamatuju, tímto zdravím Vicky, naší táborovou vedoucí, když jsme byli my na táboře, na horáckém táboře a všichni jsme se do ní strašně zamilovali. Ale strašně. A samozřejmě to nešlo, že jo?
2: Nešlo to, no. Ale pozor, ono to není jen tak, to jako ty jedeš sice na tábor, ale ty tam máš v podstatě tábory dva. Jeden pro děti a jeden noční pro dospělé.
1: Takže mi chci říct, že Vicky tam někdo přece jenom dostal.
2: Je to dost možný.
1: Mojí Vicky!
2: Mám strach, Vinci!
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Jsme mladí a neklidní.
7: Jdeme na to!
6: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
10: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
11: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hydrádiu.
12: Reklamy byly dlouhé?
13: No jo, ale my z něčeho moderátory platit musíme.
12: Dej si odpolední show Hydrádia City.

0: Rosé a Bruno Mars, konečně jsme dohnali ten čas, jak to venku podle počasí vypadá. Šero, temno, no ale doufám, že temno není na cestách. S Luckou se na ně za chvilku mrkne.
1: Tak možná když tak Šero, nejlepší dopravní servis z Prahy okolí. Přejeme dobré odpoledne na pražské silnice. Některé kolony se už zkracují, týká se to například příjezdu do metropole po D8, i když od odolené vody ještě strávíte v koloně minimálně 5 až 10 minut. Silnější provoz zůstává na pražském okruhu od Zličína až po Ořech a pak na příjezdu D5 od Loděnice až po Rudnou. Na úrovni Jesenice na pražském okruhu počítejte s 5 minutami, pokud jdete k letišti. A podíváme se do centra metropole. Tady provoz zesílil v Letenském tunelu a jeho okolí. Pojíždíte Vilzenovou ulicí už od Florence, tady je kvůli dopravní nehodě silný provoz a po pojíždění v koloně čtvrt hodiny. No a zdržení kvůli nehodě a silnému provozu hlásíte také v okolí Tančícího domu směrem na Smíchov a pak v Radlické. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
5: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 17. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. V centru Prahy teď vídáme více policistů. Je to kvůli tomu, aby si veřejnost letní sezonu užila ve větším klidu a bezpečí. Preventivní opatření jsou především na frekventovaných místech. Doplní mluvčí policie Praha Jan Daněk.
7: Hlídky můžete pozorovat na místech, kde se koncentruje větší množství lidí a dohled byl navýšen i v historických částech Prahy a turisticky exponovaných lokalitách. Konkrétně se jedná o lokalitu Václavského náměstí, Staroměstského náměstí, Vrchlického sady, Bolzánovu ulici, Anděl a Karlovo náměstí.
1: Městem se pohybují také těžko oděnci ze speciální pořádkové jednotky. Po bouřkách je dnes odpoledne bez proudu zhruba 2300 domácností, nejvíce ve středních Čechách. Stovky odběrných míst nemají dodávky také na Karlovarsku, Děčínsku a Rychnovsku. Adiktologové žádají po vládě písemné záruky o pokračování služeb proti závislostem. Dneškem dochází k přesunu protidrogové politiky pod ministerstvo zdravotnictví. Chtějí také vědět, kdo bude nový agendu závislostí řídit. Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo na vedení protidrogové politiky výběrová řízení. Fotbalisty Bohemians 1905 po 2,5 letech opouští reprezentant Severní Makedonie Milan Ristovský. 28letý útočník se s pražským klubem nedohodl na prodloužení končící smlouvy a odchází jako volný hráč. Dnešní odpoledne ještě zůstává zatažené oblačné, navíc se ještě mohou objevit také bouřky, intenzivnější bouřky v průběhu večera, jinak noc pak zůstane převážně zatažená oblačná, do rána se ochladí na 15 až 13 stupňů a zítra nás čeká den s teplotou kolem 25.
0: Bude temno.
1: V noci bude určitě temno a tma, no.
6: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Radio City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
0: Doufám, že stejně jako nás vás ten podcast dostal do pohodičky, protože právě teď je 5 hodin 3 minuty k tomu. Jsem tady já, Dominik, taky Vincent a Andrejka Bezděková. Ahoj.
8: Andrejko, jaký ti to dneska s náma tady je? To je, ano, to i takové to věty
0: protože
8: se dají v češtině složit.
0: Tady je laťka vysoko, víš co?
9: Je mi ti tady super.
8: Mě taky tady, a hlavně lidi tady, co poslouchat nás, oni taky hustý,
9: líbí,
8: wow.
9: Líbí?
8: Líbit moc.
0: Ještě, že mám ten pult před sebou. Hit Radio City. A můžu do vás narvat další hity, než bude doba temná. ADC, ASK odpoledne přejem.

0: Máte v těch autech povoleno zpívat. 5 hodin 10 minut, k tomu posloucháte Hit Radio City. Dneska je tady Andrejka Vincenda, taky Dominik.
1: Když vám vleze škvor do uší, tak zemřete. Když sníte meloun, tak ve vás vyroste. Takovéto a další lži nám říkali naši rodiče, když jsme byli malí. Přátelé, mě zajímá jedna věc. Co byl největší strach, který mě třeba máma nutila, abych správně mluvil, a když ne, tak dostanu přes držku. Takže teďkon si půjdu domů pro pár facek. Ale zajímá mě, čemu vy jste uvěřili, když jste byli malí, a doteď vás to vlastně jako děsí?
2: Víš, co mě třeba strašili, že když sním spoustu třešní a potom se napiju, bude mě bolet břicho. A to byla lež, protože mě bolí břicho, i když se ničeho nenapiju.
1: Andrejko, ale možná bys měla jít doktorovi s tím.
0: No, neříká se to o mlíku, třešně a mlíko, ne?
1: No jasně.
0: Se nemají kombinovat.
2: Mlíko, voda.
0: Když jsme u toho bříška, tak já si pamatuju, že to říkali kamarádce, že když sní meloun i s peckama, tak jí vyklíčí ten meloun v bříšku a bude mít velký bříško potom.
1: Žvejkačky, když sníš, tak už je prej za sebe, nikdy nedostane, všechno ti to slepí. A podívejte se na mě, jak dělám všechno.
2: A může mi někdo, prosím vás, vysvětlit, proč se nesmí rozsvícet světýlko v autě? Proč ty tátové to vždycky tak namíchlo?
1: Protože tě to může zabít.
0: To žere baterku strašně.
1: Ano, nerozsvícej, nešahej na ten termostat.
0: Že se ptáš, no hele, dejte radši vy vědět, jaký blbosti vám rodiče říkali a jsou ve vás doteď. Adam Ďurica. Třeba se říká, že kdo má malej hudební nástroj, tak si kompenzují

0: Takhle zní Hit Radio v 17.17. David Guetta, tedy Swims, no a tady je nás taky hodně. Vince, Andrejka a Dominik. Taky jsme tady s vámi řešili mýty kolem léta, které nám dostali do hlavy rodiče a nemůžeme se jich zbavit. No a vy nám k tomu píšete, co vštěpovali do hlavy vám.
1: No, píšou tady jako krásnou věc, která se nemusí týkat jenom nějaký konzumace. Ale s tím hlídáním ručníku to dělám doteď. Asi myslí takový to, když máš to, že odejdete na koupáku a vždycky musí zůstat jeden, protože píše, máme to v DNA, prostě z rodiny na koupáku vždycky někdo musí sedět na dece jak ostraha věznice a hlídat propocený triko z tržnice. To je přesný, prostě někdo musí hlídat stráž, protože všichni kradou.
0: No, Česko nemá pivní kulturu, má ručníkovou kulturu, protože když jsme na dovolený, tak vše z ráno dát na lehátka.
1: Ano, a hlavně, jak to někdo neukradne, to výborný místo u bazénu.
0: Maskovaný ručník, co ještě píšou, Andrejko?
2: No, píšou tak, že když budu dělat ksichty a zrovna odbije půlnoc, tak mi ten obličej už navždy zůstane skřivený.
1: To mě se stalo. Kdybyste mě viděli. Tak já mám ksicht tak zmuchlaný noviny.
0: Přijďte se podívat na Bělehradskou.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Jsme mladí a neklidní.
6: Jdeme na to!
5: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
8: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
9: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
10: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
11: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
12: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
11: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
12: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
11: Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
14: Mirá.
13: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
14: Migové.
13: Harley.
14: Xindl X.
13: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Radia City.
15: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
13: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
16: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Shakira, posloucháte Hit Radio City krátce před půl šestou. S vámi Vincent, Dominik a také Andrejka. A v Praze je ještě někdo další.
1: Kdo?
0: Nenašel jsem lepší písničku.
1: Počkej, Domčo, můžem typovat aspoň, kdo tady je, pro boha?
0: Já myslím, že všichni už to ví, dokonce první zájemci mají první fotky.
1: Schumacher?
0: Ne, co jsi udělal?
1: Ty posloucháš formuly, ne?
0: Chtěl jsem udělat drsnou atmosféru. V Praze je Keanu Reeves, přátelé.
1: A, tvůj oblíbený akční hrdina, můj miláček z filmu Nancy Myers. A lepší pozdě, než nepozději.
0: No, kamarádi, první fotky fanoušků jsou na internetu. Pár dní se tady zdrží, byl tady s kapelou. Každopádně mě zajímá, s kým vy máte fotku. Klidně nám to posílejte, ale nejenom tak fotku, že s někým slavným se vyfotíte. Co pro vás opravdu něco znamená?
1: Já mám ne fotku. Já jsem byl na festivalu v Karlových Varech a tam byl Jeffrey Rush, což je herec, který hraje kapitána Barbosu v Piráty z Karibiku.
0: Díky, že jsem nemusel googlit.
1: Ano, jo, kapitán Barbosa z Pirátů z Karibiku. A já jsem si řekl, já budu součástí jeho těla. Nechte si vysvětlit. Nechte si vysvětlit, pro boha, jak. Já jsem si řekl, že já musím se do něj dostat. To je lepší než fotka. Ještě furt si to nechte vysvětlit. Protože když s někým máte zážitek, tak on se stane s vaší vzpomínkou a máte s ním vlastně jako biologické zapsání ve svém vlastním mozku. A proto jsem si řekl, že když spolu budeme mít oční kontakt, který bude vlastně pro ně jako vědomej a ne podvědomej.
2: Nebo traumatizující.
1: Tak, nebo traumatizující. Tak vlastně budu součástí jeho mozku. A tím pádem on takhle byl v takový jako kukaní oddělení, takový skleněný, protože byl po roce na tom festivalu a já jsem si stoupl před tu skleněnou kukaň a stál jsem tam a čuměl jsem na něj. A třeba 2 minuty jsem stál a čuměl přímo na něj a on po 2 minutách si jako už všiml, jo, to víš, na tom jednou koukám.
0: To není boha.
1: A viděl mě tam a já jsem tam stál, usmíval jsem se a mával jsem na něj. A on si mě všiml a usmál se na mě a taky na mě zamával.
0: Tak tebe si pamatuje.
1: Takže my jsme takový kámoši, vlastně úžasný s Jeffrem.
2: Je to trochu vynucený.
1: To hodně vynucený. Ale bylo to miný, víš, že vlastně i pro něj podle mě bylo hezký, že prostě na něj někdo jenom mává. Že nikdo po něm nic nechce. Já jsem se na něj jenom usmíval a zamával. A teď jsem součástí Jeffreyho Raše.
0: To je cool.
2: Krásný.
0: Takhle na to. Očním kontaktem.
1: Mám ještě další historku. A ty máš nějakou?
2: Já mám jednu vzpomínku na to. Já jsem byla na prvním koncertě živým přítomná v 15 letech a byli to Simple Plan. A zažila jsem takovej brutální tlak, že když se otevřely ty brány, tak ty první nadšenci, mezi kterými jsem byla, se začaly hrnout do té arény a přísahám, že moje kamarádka na mě křičela: zvedni nohy, zvedni nohy! A normálně jsem zvedla nohy a ty lidi tím tlakem mě drželi ve vzduchu.
0: Oh, ty bláho.
1: Ty no tak, když se nezvedla, tak tě drží pod sebou tím
2: no,
1: tlakem.
2: No ale pozor, běžela jsem dál, jsme na tom koncertě a oni jak kolikrát na tebe jakoby ukazujou, smějou se, tak najednou se ke mně přiblížil Pierre, což je frontman celé kapely, a chytil mě za ruku.
1: Hezky, ještě že těch 15 chytil jenom za ruku teda.
0: Ale jsou praktiky, jak si vydobít co fotka.
1: Já vám musím, víc. Já mám víc, ale víš co, dáme písničku, protože já vám chci říct o mojí mámě, která jezdí na filmový festival Karlovy Varu celý život, že? Protože celý život tam hraje ve filmech a má nejvtipnější zážitky z Karlových Varů a to miluju naprosto. Takže vám řeknu její zážitky s hollywoodskými herci, ale až za chvilku.
0: Víš, jak dlouho trvá napsat Simple Plan? 3, 2, asi tolik.
2: Yeah.
0: Přátelé, a vy taky posílejte, pište, koho máte rádi a máte s ním fotku, je to pro vás životní zážitek. 777 937 777.

0: Imani, posloucháte Hit Radio City, 17 hodin 40 minut. No a nemusíte do Varu na filmový festival. Vary přijeli do Prahy, lítá tady Keanu Reeves, chodí s prezidentem na pivo. Každopádně Vince nám slíbil ještě z tohohle světa filmového nějakou historku.
1: Ano, moje maminka Veronika Žilková má nejkrásnější historky z filmových festivalů. Ona totiž trpí podobným syndromem jako já, nebo spíš já jako ona, že my nemáme úplně jako sociální cítění a nemáme takový to, že by si vlastně nějakýho člověka vnímal jako, že by si na něj měl používat jiný metriky. Jo. Což znamená, že ona absolutně nemá tušení, že když je někdo jako hollywoodský herec, že to není její kámoš ze školky. A vždycky na tom festivalu v Karlových Varech mi najednou z ničeho nic pošle fotku a ona ještě k tomu ty lidi nezná. A třeba naposledy mi poslala fotku a řekla, hele, já jsem tady celý večer tančila s tady tím pánem a vypadá hrozně srandovně, podívej na něj. A poslala mi fotku Williama Defoa, Oscarového herce. Ano, a potom mi řekla, teď jsem tady s nějakým Mexičanem taky protančila noc, když byla ještě tenkrát na Vavarech a to byl, víte kdo, Mačeta, pamatujete, víš, kdo je Mačeta? Takovej ten Daniel Trejo, ten Mexičan, ano, co byl ve vězení a nejvtipnější věc bylo, když teď konc naposledy mi řekla, hele, mám pro tebe fotku, já jsem tam teda v županu, ale to neřeš. Já jsem potkala ve výtahu chlapa, co vypadal úplně jak tvůj táta, tak jsem se s tebou s ním chtěla vyfotit. A to byl Benicio del Toro.
0: Ne!
1: Benicio del Toro.
0: Najděte si.
1: Benicio, všichni teďko zokamžitě zastavte. A Benicio del Toro, úžasný herec, prostě taky ve všech Oscarových filmech hraje. A normálně máma mi ho poslala jenom s tím, že hele, podívejte, srandovní, ten vypadá jako tvůj táta.
0: To je hustý.
1: A teď vy na něm vidíš, jak on je zmatený, jak k němu prostě přiběhne nějaká blondýna v županu, vletí do toho výtahu a teď se s ním začne fotit.
0: No ale co to ukazuje? Že k těm celebritám i světovým se musíme chovat, jako by to byli právě kamarádi ze školy.
1: No a nebo jako blázni.
0: To je stejný.
1: To je stejný. Hit Radio.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: Mambo.cz.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
3: Vraťme čas alespoň na jeden den.
2: Dotřebí mi zpříždějí Lou Vega a stejně.

0: 6. srpna Třebíhlice.
1: Více na legendy v Třebíhlicích.cz.
2: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Speny.
3: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
4: Reklamy byly dlouhé,
5: no jo,
4: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitalia City.

0: Zaznamenali jste si nový španělský slovíčka Alvaro Soler a za 10 minut je tady 6. Vy posloucháte Hit Radio City, s vámi Andrejka, Vincent a Dominik. Ano, Andrejka, kdo nás ladí až teď, hele, to byla prostě návštěva, která za námi přišla. A znáte to, jak je návštěva u vás dlouho, tak si kolikrát přejete? Hodina, dvě, děláte, když se vám chce spát?
1: Hele, ale já už fakt jdu.
2: Hele, víš, co se říká, že host je jako ryba, že začne smrdět až třetí den, což znamená, že Andrejka s náma ještě zítra možná bude.
0: A to beru.
1: Tak je, ještě teda chvilku pobydu, když jinak
2: ještě, ale
1: nedáte.
2: Třetí den už mažeš.
0: Přátelé, moc krát děkujeme, že jste dneska byli naší odpolední parťáci, zítra ve tři, Andrej.
1: Těším se na vás, užijte si dnešní chládek.
2: Ty fakt budeš zase zítra, jo?
1: Jasně.
2: No tak cool, tak jo, tak já budu taky. No já bych byl tak jako tak vlastně, ty musíš být taky, jinak my s tím neumíme, s tím rádiem.
0: Jak kdybych já s tím uměl. No. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony nepolevují na Pražském okruhu od sjezdu z D5 směrem k D1 a pak také na úrovni Jesenice v opačném směru. Po pojíždí centrum metropole, zejména Vilzonova ulice, pak oblast kolem Motola. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Halavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
7: Montujeme,
8: vyklízíme,
7: krabice vám zapůjčíme.
8: Těžký kusy, to je naše.
7: Však recenze mluví za vše.
8: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
7: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
9: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. Objednané dluhopisy musí lidé uhradit do 7. července. Prezident mandát pro summit NATO v Ankaře určitě dostane. Ve sněmovně to řekl ministr zahraničí Macinka. Mandát je součástí usnesení vlády a bude také obsahem dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace.
10: Se nejedná o delegaci prezidenta, jedná se o delegaci premiéra. To znamená, ta obsahuje nějaké členy, kteří tam v té delegaci mají nějaké role. Takže místo policejní ochrany, kterou nyní pan prezident tedy nepotřebuje tak rozsáhlou, jak se asi ukázalo, tak si vybral do své delegace, že chce tam ještě mít oficiálního fotografa a tiskového mluvčí.
2: Hrad podle prezidenta chtěl vyslat do Ankary minimalistický tým o 7 lidech ze zahraničního a komunikačního odboru a protokolu. Odmítl, že by někdy požadoval 35 míst. Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení nejezdili dnes popoledni zhruba 90 minut na Táborsku vlaky. Jednalo se o železniční koridor mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Zařízení poškodila bouřka. Omezení se týkalo i mezinárodních spojů do Rakouska. Při oslavách postupu mexického týmu do osmifinále mistrovství světa ve fotbale přišli v hlavním městě o život 3 lidé, uvádí to agentury. Domácí Mexiko v noci na dnešek na aztéckém stadionu porazilo Ekvádor 2:0. Podle odhadu radnice se v ulicích sešlo více než 1 milion lidí.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Zataženo pod mrakem, doznívající déšť nebo bouřky na Moravě a ve Slezsku ještě silné. Od západu během noci s výjimkou východu bude polojasno, skoro jasno. Nejnižší teploty 18 až 13 stupňů, na západě pouze 10. No a zítra většinou polojasno, na východě zataženo a ojediněle déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26, na jižní Moravě 29 stupňů.
7: Krásný večer, 2 minuty po 18. s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte hezkou středu. No a bude ještě hezčí, čekají nás totiž ty nejlepší hity. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak jdem na to. No a hned na začátek. Destiny's Child a Independent Woman Part 1.

Charles and Eddie, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, 10 minut po 18. hodině. Důležitá otázka, už prší všude, nebo ještě stále někde čekáte? Protože upřímně myslím, že po těch vedrech jsme tak nějak všichni čekali na déšť a na to, až se trošku jo, bude mít tělo možnost aklimatizovat. Já jsem třeba věděla, že tady už by to mělo ve 4 ráno opravdu přijít, takže jsem se opravdu ve 4 ráno vzbudila a venku pršelo. To bylo skvělý, krásný moment. Tak jenom klidně napište 777-937-777, co počasí u vás. Jestli už je to krásný pohodička z tereny na léto, nebo jestli ještě stále trpíte. No a k tomu legenda všech legend. Metallica a Nothing Else Matters.

0: 9 to 5, Sheena Easton, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A prosím vás, takhle, vy co píšete, že ještě stále nic, ano, bavíme se o té bouřce nebo dešti, ochlazení, takovým tom, že se můžete konečně nadechnout, tak ano, ještě stále píšete, že u vás třeba nic. Tak prosím vás, držím pěsti, ať už to fakt dneska konečně přijde, protože tohle je zatím nejbláznivější bouřkové období, co jsme tady asi měli, protože absolutně netušíme, kdy, jestli jo nebo ne a jak moc. Tak držím pěsti, ať je to bez krup a hlavně, ať už to je. No a za chvilku naprostá esence hudby. V rámci 80., 90. a milénia samozřejmě musí zaznít Pomáda. John Travolta, Olivia Newton-John, už za chvilku.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupi rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
6: Atención, señoras y señores!
7: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
6: La Tropical!
7: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Yes!
7: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchou. Více na www.latropical.cz.
6: Awarashar!

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Chase the Sun, to jsou Planet Funk, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem. Jak dobrý jste v prokrastinaci? Protože takhle, obecně jsme v ní jako skvělí. Ne, opravdu, to nám jde. Jsou věci, ve kterých prostě excelujeme. Takže co nemusíte udělat dnes, odložte tak na pozítří, ať zítra máte volno. Jo, geniální věc, protože průměrný člověk, já nebo vy, případně váš soused, prozevluje denně 69 minut odkládáním důležitých činností a jiných povinností. Jo, to je takový tak, jdete kolem toho koše s prádlem, koukáte na něj, on kouká na vás a vy si říkáte, tak ještě do zítřka. A ono to vydrží. Ono se jakoby nic zásadního nestane, že jo? Údajně tak během života strávíme v průměru neuvěřitelný 3 roky. 3 roky tím, že vlastně posouváme tyhle důležité věci. A upřímně, lepší v životě 3 roky prozevlovat, než je propracovat. To se asi shodneme, ne? Takže teď odložte všechny povinnosti stranou a pojďte si jenom užít Kiss, Gotta Give Rock and Roll to You.

0: McCartney a Stevie Wonder, Ebony and Ivory, posloucháte Hit Radio. To jsou dneska neskutečný perly, že jo? Jako naprosto legendární hlasy, legendární postavy. No a v tom budeme na Hit Radio Classic samozřejmě pokračovat. Když řeknu Jerry Halliwell, tušíte Spice Girls, jasně. Když řeknu Freddie Mercury, tušíte? Jasně, že tušíte. Jeden z nejlepších hlasů historie. Už za chvilku v našem éteru Living on my own.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo Dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a sviánský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
2: Montujeme,
3: vyklízíme,
2: krabice vám zapůjčíme.
3: Těžký kusy, to je naše.
2: Však recenze mluví za vše.
3: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
2: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Krásný večer, minuta po 7 hodině, doufám, že máte hezkou středu. No a k tomu od nás ty nejlepší hity. Dáváme si společně to nejlepší z 80., 90. a milénia. A tak, to bude i dál. Čekají nás Mike and the Mechanics, ale teď. Troška toho poctivého diska. Tohle jsou Otavan. Hezký večer.

Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, posloucháte Hit Radio. A prosím vás, důležitá rada a důležitá omluva pro vás. Pokud chcete mít doma génia, který bude zároveň citlivý a taky chápavý k druhým, tak do něj tlačte čokoládu. Jo, ideálně horem, dolem, kudy to půjde. A sami si ji dejte taky k snídani, k obědu i k večeři, protože, a to je si myslím pozitivní zjištění pro všechny, jíst čokoládu znamená mimo jiné podporovat emoce, myšlení a paměť. To je vlastně skvělý. Jo, jakože až teďkon zase večer na vás přijde taková ta poctivá mlsná. A vy se budete přemáhat, abyste to neudělali. Ne, běžte to udělat. Běžte to udělat a kdyby vám to chtěl někdo vyčítat, tak prostě jenom řekněte, že pracujete na svých emocích a taky na své paměti. A to je důležitý. NSYNC, It's Gonna Be Me.

0: M People a Open Your Heart, posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer, čtvrt na osm. Tak co, středa, dobrý. Já doufám, že jo, že máte hezký večer, že ideálně nic moc neděláte. Možná jste v práci, tak tam by to asi něco chtělo, ale jenom tak jako nenápadně, jo? Ať si jako nikdo nevšimne, že se flákáte, ale jenom tak jako decentně se občas pohněte, jo? No a k tomu samozřejmě dál to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Čeká nás Nelly Furtado, Eurythmics nebo Buty.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce, tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.

I'm Like a Bird, to je Nelly Furtado, vy posloucháte Hit Radio. A hele, jako důležitá věc, jo, i ty úplně nejlepší v něčem občas prostě musí třeba stranou, jo. Je to takový hodně obecný, každopádně mám na mysli Lionela Messiho, což je, asi se dá říct, jeden z nejlepších fotbalistů světa. Pro někoho ten úplně nejlepší, jiní by se mnou hádali, v pořádku. On teď z 5 góly dokonce vede soutěž o zlatou kopačku, jo, velký úspěch. No jo, ale jeho zemi, Argentínu, teď čeká zápas proti outsiderovi z Jordánska. A trenér oznámil, že Lionel Messi nebude v základní sestavě. Teď si to představ, tady to je úplně, jakože na jednu stranu chápu, pokud je Jordánsko proti ním takový outsider, tak si to můžete dovolit, ale zároveň já bych to tomu Messimu třeba neříkala. Jo, jako představte si tu situaci, kdy za ním přijdete a řeknete Messi, teď tam nebudeš. A uvidíme. Možná ti dám chvilku šanci. No, nic moc.

0: je Paul Young, Every Time You Go Away. Krásný večer z Hitrádia. Díky všem, co jste s námi, co s námi trávíte i ten středeční večer. Spolu si tu dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Od té totální romantiky přes vlastně grunge a všechny tyhle věci. A já myslím, že chybět by neměla i tahle kapela. Fighters, Learn to Fly. Mimochodem, tenhle song znáte rozhodně i ze spousty filmů. Ano, ať už v 90. nebo v rámci milénia se právě tenhle song objevil ve spoustě takových těch romantických komedií a tak. My si ho dáme už za chvilku.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrál česnek, co má říz.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Krásný večer, 8. hodina je tady s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No právě teď jsou tady Technotronic a Get Up.

0: prostě král. Lionel Richie, Say You, Say Me. Posloucháte Hit Radio. Hezký večer. A víte, jak občas máme takovou tu, možná hodně z nás dámy, ale pánové, taky to míváte. Jak chceme prostě za každou cenu dokázat, že máme pravdu? Jo, občas jdeme i za hranu. Zbytečně. Svoje o tom ví indický ministr. Ten totiž chtěl dokázat, že tam v řece teče čistá voda. A tak se jí napil. Mhm. A v pořádku, jo, chápu, stojíte si za svým, akorát tenhle pán potom dva dny na to skončil v nemocnici. Takže prosím vás, mít pravdu je rozhodně super, ale pojďme to nepřehánět. Richard Miller právě teď.
1: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: opravdu užíváte One More Time a Highland na Hit Radio. Krásný středeční večer vám všem, připomínka, jsme za polovinou pracovního týdne. To je důležitý si uvědomit, jo? Už jenom pohodička, to už doklepeme, víkend je za rohem. No a co je taky za rohem? To jsou samozřejmě další hity z 80., 90. a milénia. A třeba tenhle pán, ten nemůže chybět. Bon Jovi, taky Alisha's Ethic nebo Love Message už za chvilku.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Love message v éteru Hit Rádia, krásný večer. Prosím vás, pozor na to šmejdiníčko šmejdění. Může to totiž vyústit i v pěkný průšvih. Sví o tom teď už ví jedna Irka, těsně před 40, která dostala u soudu pokutu. Tu pokutu dostala, prosím vás, za to, že na svojí dovolené na Malorce regulérně sexuálně obtěžovala mladíka v sauně. Jo. Já jsem ráda, že jsem u toho nemusela být, samozřejmě zároveň jako, jak to asi tak mohlo být. Jo? Oni se spolu totiž údajně jenom tak jako bavili, no a načež tahle žena využila, že jsou tam sami a začala ho tam, jo. Víme, jak v sauně jsou lidi odhaleni, že jo, tak prosím vás, ať už v sauně, nebo kdekoliv jinde, na šmejděníčko šmejdění opravdu opatrně. Skupina Krištof a ženy právě.

Jste s Hitrádiem, za námi Cliff Richard a jeho Dreamin. Hezký večer přeju, blíží se nám 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím, hezký zbytek středečního večera, zítra se slyšíme zase ve 12 hodin, mějte si krásně, no a za chvilku třeba tohle. Husí kůže. Whitney Houston, I have nothing, tomu Mojo nebo Falco. Tak se mějte krásně, ahoj. Hit Radio. Hit Radio.

0: giving it to me.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Ztracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio City. Woo!

0: hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Radio.
1: I'm a singer, song to

černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.